0: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
1: Ano, na webu lksobě.cz.
0: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
1: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: Každý den přináší nové výzvy.
3: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
2: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
3: Více na práce Ontex.cz.
4: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
5: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
6: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
7: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
6: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
8: Náplně hned.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Zlepši si náladu.

Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.

Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.

0: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Poslanci se dnes vrátí ke sporné novele rozpočtových zákonů. Prezident Petr Pavel ji vetoval kvůli obavám z dalšího zadlužování a oslabení kontroly veřejných financí. Opozice má podobné výhrady a varuje před rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti. Vládní koalice má ale dostatek hlasů a chce prezidentské veto přehlasovat. Trumpova vláda plánuje zrušit turistická a obchodní víza až 200 tisícům cizinců. Týkat se to má lidí, kteří do Spojených států přijeli na krátkodobé vízum a následně požádali o azyl. Pokud se plán uskuteční, půjde o největší hromadné rušení víz v historii USA. Očekává se ale, že krok americké vlády vyvolá také soudní spory. Tenistka Markéta Vondroušová se odvolala proti čtyřletému zákazu činnosti. Trest dostala za neodevzdání vzorku při dopingové kontrole. Česká tenistka se nyní obrátila na mezinárodní sportovní arbitráž CAS. Pokud s odvoláním neuspěje, její zákaz bude platit až do června roku 2030. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Rada Libereckého kraje podporuje vybudování nové železniční zastávky Porajov na polském území. Zastávka by zlepšila dopravní propojení v Trojmezí a přinesla další možnost cestování mezi Českem, Polskem a Německem. Její zařazení do jízdního řádu ale nejdřív vyžaduje vyřešení řady právních, provozních a finančních otázek. Na severu Čech bude dneska většinou polojasno, odpoledne pak budou mraky přibývat a čekáme až oblačno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 22 až 25 stupni, na horách 18 až 21 stupňů.
5: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
6: Snídaně šampionů. 2 minuty po 6. startuje úterní snídaně. Krásné ráno s vámi Michal a David. Čau, Dave.
7: Ahoj.
6: Doufám, že není slyšet má indispozice.
7: No jsi takový nějaký zahůňaný.
6: Mám trošku rýbu. Trošku rýbu.
7: Změna a je to tady.
6: Přesně, já jsem si říkal, že srpen teprve, pane bože, tak možná i vy taháte, jo? Tak jsme v tom spolu a jsme v tom spolu i v to úterní ráno, za to jsme moc rádi. Imagine Dragons, Enemy, tím startujeme, tak hezké ránko.
1: Hit Radio Kontakt.

0: 6 hodin 9 minut, tohle Hit Radio, krásné ránko a přesně za týden se budete vy, my rodiče v tuhle dobu vlastně už psychicky připravovat na to, co nám řeknou naše děti na to, až je budeme tahat z postele. Začne totiž další školní rok.
1: Já jsem se úplně otřás, jak jste tady před chvílí řekl, že začíná školní rok.
0: No a někdo jde třeba taky do školy úplně poprvé, my máme taky doma jednu takovou prvňačku a řeknu vám, je to velký nálet na papírnictví, asi víte, o čem mluvím. Seznam toho všeho, co je potřeba, to je, mně to přijde jak nákupní lístek pro NASA, kdyby si jel na nějakou vesmírnou expedici, jo.
1: Hele, dobrou zprávu je, že letos, to údajně bude stejně drahé jako loni. Horší zprávu je, že už loni to bylo drahé.
0: Dobře, tak to jsou pomůcky, to je jedna věc, to je to jako méně příjemný, ale co kornout?
1: No jasně, ten musí být.
0: Počkej, ty jsi měl kornout?
1: No jasně.
0: Ježiš, mě teď moje včera posílá fotku, jak dcera drží v ruce obří kornout a já si říkám, tak tohle mi neudělali, že ne? Já totiž kornout v první třídě neměl, což je 30 let zpátky a od té doby vždycky, když vidím a takhle nějaký prvňáky s kornoutem, tak mám chuť zastavit u té školy a ten kornout vzít a nechat si ho sám pro sebe, protože já ho neměl a doteď je tam nějaká ta zášť, že teda kornout nebyl, takže ty si kornout měl.
1: No jasně.
0: Ty brďo. No tak dobře, no. Tak já se opak od ní půjčím, budu si s tím hrát doma, no. Takže... Co z toho vychází? Dítě má výbavu za 5000 prvňáček, ale 3. září stejně přijde domů bez přezůvek a se zimpedálem. To je úplně jasný. Tak už za týden, dámy a pánové, teď Sam Felt a Jonas Blue na Hit Radio. Hezké ráno.

0: To je hlas tohleto. Rick and Bone Man, Human, Hit Radio, 6:45. Dobré ránko. Já se vám musím něčemu přiznat, já včera večer ležím u internetu a naprosto jsem nemohl uvěřit jedné věci a myslím si, že vy, kdo posloucháte, tomu taky věřit nebudete. Včera bylo 24. srpna a schválně, kdybych se vás zeptal, jak dlouho si myslíte, že je to od doby, co Pluto přestalo být planetou naší sluneční soustavy.
1: Tak pocitově maximálně 10 let za mě.
0: Pocitově 10 let, my jsme se tady o tom tak lehce bavili, Davidovi jsem dával typovat a 10 let to není. Což jsem si myslel taky. Teďka velký odhalení, překvapení. 20 let, čověče.
1: 20 let od doby, kdy Pluto je trpasličí planetou.
0: Ano, ano, 20 let a tak na to tak koukám a říkám si nejenom, že jsem to včera prokaučoval, protože to je včerejší téma, ale přišlo mi to tak extrémně zajímavý, že jsem s tím musel teda přijít dneska, takže 20 let, ano, víme, že jste taky šokovaný. Myslel jsem si, že to je tak 10.
1: Dneska je to výročí 20 let a jeden den.
0: Dobře, 20 let a jeden den. A dneska to je taky plus jeden den, co nebo minus jeden den. Včera to byly 4 měsíce do Vánoc. A víte, co to znamená? Že už brzo budou první stromečky v obchodech, tak hnedka potom přijdou burčáky, volby, svatomartinský víno, 17. listopad, Mikuláš, stres, Vánoce a pak vlastně už jenom si popřejeme šťastný nový rok 2027.
1: Jo, a konečně budeme zase řešit, že je drahý máslo.
0: A máslo docela levný teďka, ne? Co jsem tak četl?
1: Teďka jo, ale uvidíme před Vánocema zase.
0: No, no to jsou taky směry, já si pamatuju, za kolik bylo? Za 80 korun máslo nebo
1: jednu
0: tak
1: dobu, jo, a jednu dobu kolem 25, no.
0: No tak to je zadarmo, nakoupíme do Foroty, ať máme Blink-182, I Miss You za malou chvíli, taky aktuální doprava, ať víte, jak to v úterý ráno jede. Hezké ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: festival Hrady.cz na Bezdězu. Poslední prázdninový víkend. Danlanda, Mix 21, Miraj, Tomáš Klus a další. Festival Hrady.cz na Bezdězu.
1: Autodoprava Hlavatý. Kontejner přistavíme. Fekálie vyvezeme. Kanalizace vyčistíme. S námi bez řečí. Odpady / Hlavatý.cz.
2: Zábava pro celou rodinu pod jednou střechou.
3: Centrum Babylon.
4: Největší krytý zábavní park v České republice. Centrum Babylon.cz.
5: Spolehlivé technologie pro obce, firmy i domácnosti. Technologie, které dávají vodě nový život. Více na bmto.cz.
6: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a JQ.
9: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Provoz u nás v regionu je teď ráno klidný. Připomenu tak jen omezení, na které můžete narazit. Pozor si dávejte v Litoměřicích, kde se pracuje v ulici 28. října. Je dočasně neprůjezdná.
1: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
2: Hit Radio Kontakt.

0: Zara Larsson, Hit Radio, 6 hodin 30 minut a je tu Davidův ranní update.
1: Ranní update.
0: Plánované koncerty Kanye Westa v Rusku jsou v ohrožení. Petrohradská Gazprom Arena oznámila, že s pořadateli nepodepsala smlouvu a říjnové koncerty se tam proto nemohou konat. Pořadatelská agentura ale tvrdí, že akce zrušené nejsou a situaci dál řeší. Houbaři mají před koncem prázdnin alespoň malou naději. Minulý týden sice zapršelo na výraznější růst hub, to ale zatím nestačí. Pokud přijdou další srážky, za týden až 10 dní by se mohly objevit třeba žampiony nebo bedly. Počet aut na českých silnicích se přiblížil 7 milionům, zároveň dál stárnou. Průměrné auto má téměř 17 let. Česko tak má druhý nejstarší vozový park v Evropě, hned po Řecku.
2: 7 milionů aut, jo. Já mám tady osobně vždycky pocit, že tak 6 milionů aut se mnou stojí v pátek na dálnici na výjezdu z Prahy.
0: A ten zbylej milion někde se snaží zaparkovat tam, kde ty se snažíš zaparkovat.
2: Přesně. No ale přeji 17 let průměrný věk auta, jo. Takže ještě rok. A ty auta můžu řídit sami. Ty brďo, masakr. No tak pojďme na další muziku, zdravíme do těch vašich plechových miláčků, vy kdo nás ladíte na cestách, Jerry Halliwell, It's Rain Man, tak Jelen, ještě jednu noc. My jsme Michal, David a úterní snídaní šampionu na Hit Radio, tak hezké ránko.

0: SPčka Jelenu, ještě jednu noc na Hit Rádiu 8 minut po půl sedmé, krásné ránečko. Představte si, že se s někým rozvedete, protože je bez peněz, bez práce a on za týden vyhraje 5 miliard korun. Tohle je příběh z New Yorku, to se opravdu stalo a já si myslím, že to je největší noční můra všech zlatokopek.
1: 5 miliard korun jen chvíli po rozvodu.
0: 5 miliard korun a jeho ex z toho neuvidí ani korunu a já si představuju, jak ten borec bude slavit. A asi jsme to zažili někdy každý z nás, že jsme trošku uvíněný třeba ve 2, ve 3 ráno napsali svýmu bývalýmu. No, takový ta miláčku, ten to mrzí. A já si myslím, že asi jako tuším, co jí napíše, jo. Napíše jí nějakou děkovnou zprávu. Emotikon kytičky ještě tam přidá. Takže i to se děje, tak my vám radši slíbíme další hity, ať nemusíte ladit jinam. Rozvod, dámy a pánové, tady ve vysílání nebude. Co tohle? September? Může bejt. Dermot Kennedy, Kiss Me a taky přidáme aktuální dopravu, ať víte, jak to v úterý ráno frčí.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Já nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. ChandaSolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Mami, já mám řidičák!
8: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
9: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
10: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
11: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
12: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
13: Pikle? Ale ne, pikl!
12: Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
14: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
15: Řešení je úvěr od Acema.
14: Ale já potřebuju půjčit hodně.
15: Řešení je Acema.
14: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
15: Řešení je Acema.
14: A co když potřebuju 20 milionů?
15: Řešení je Acema.
14: A 30?
15: Acema.
14: A 40?
15: Acema.
14: A 50?
15: Acema. Jde to i bez banky.
14: Hele, nezaseko ses?
15: Ne.
16: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
17: Prázdniny to balí, ale léto ještě zdaleka ne. Nechte přípravy na pondělí. Je tady

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči pozor na omezení na Českolipsku. Pracuje se na trase Kamenický-Šenov okrouhlá v obci Prácheň. Je tam proto zúžená vozovka a nárazově se můžete i krátce zdržet.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Dermot Kennedy, Kiss Me, Hit Radio 650. A prej rostou a dost. Češi opět vyrazili do lesů z košíky a hlavně taky nulovým půdem sebezáchovy. Houbaření, to je vlastně takovej náš národní sport. Jenom teda mykologové teďka z toho nejsou úplně nadšený, protože začíná se stávat, že v košících končí i jedovatý druhy, které jsou podobný těm druhům jedlým. A když se bavíme o tom houbaření, tak hlavně asi zásadní otázka, chodíte na houby? Co ty, chodíš na houby?
1: Já teda moc ne. Nemám teda na to trpělivost asi.
0: Nekecej. Hmm. Tak to se mě na tom líbilo, mě na tom bavilo to, že jdeš po tom lese, staneš teda dobře v ty 3-4 ráno, aby ti to náhodou nikdo nevyfouk. Mě to takhle připomíná dětství asi 30 let zpátky, co jsme chodili se strejdou, on měl takový oblíbený místo, kde byly píchavky, čověče, jo. To bylo to strašně daleko, ale pak jsem miloval ty řízečky z těch píchavek, měl jsi to někdy?
1: Píchavky jsem myslel, že se ani nejedí, teda poprvé, to jsem překvapil.
0: Hele, jakoby jsem tady žiju, takže to dopadlo, jo. A mě by zajímalo, jestli jste někdy třeba sebrali nějakou houbu, u který jste si nebyli jistý, že se dá jíst. Tak jestli nás teďka slyšíte, tak pravděpodobně se jíst dala, jo. Tak pozor na to, co sbíráte, protože všechny houby jsou jedlí, některý... Bohužel jenom jednou.
1: Jenom jednou. Já tady mám ještě jedno zajímavé číslo. V roce 2025 Češi nazbírali přes 20 000 tun hub, tedy více než 20 milionů kilogramů. To znamená, že na každého Čecha připadá zhruba 1,9 kilo nazbíraných hub.
0: Takže zásadní otázka, jo, která rozděluje národ na dvě poloviny. Co smaženice? Ano nebo ne? Co ty?
1: Asi jo.
0: Asi jo. Já vím, že někomu to nechutná, protože to hrozně klouže a mě právě baví, jak to je takový, no, dal bych smaženici, no. Tak jestli máte někdo nějaký nazbíraný houby, prosím vás, jenom ty jedlí, abyste nás nepopravili, adresa tu najdete na internetu. Shakira Zoo, pojďme na to.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
1: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
2: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
1: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
3: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Již 33 let držíme tempo i správný směr. Recuper Sichrov. Moderní technologie, chytré inovace, úsporná a ekologická řešení.
0: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Příprava dálnice D35 přes Český raj se vrací prakticky na začátek. Silničáři musí znovu nechat posoudit dopady stavby na životní prostředí, což zabere nejméně 2,5 roku. Původně měla stavba začít v roce 2029, nyní se počítá nejdříve s rokem 2033. Podle šéfa ředitelství Radka Mátla je ale i tento termín příliš optimistický. Německý průmysl má obavy z možného nedostatku plynu během nadcházející zimy. Tamní zásobníky jsou naplněné jen ze zhruba poloviny, loni touto dobou to bylo kolem 86%. Podle strojírenských firem by nedostatek plynu nebo prudký růst jeho ceny znamenal pro odvětví velké problémy. Německá vláda ale zatím nedostatek plynu v zimě neočekává. Česká fotbalová reprezentace má nového asistenta trenéra Pabla Ama. 48-letý Španěl bude pomáhat hlavnímu kouči Santimu Deniovi především s rozhodováním a chce mu dodat potřebný klid. Amo uvedl, že nabídku přijal, protože cítil, že ho práce u českého národního týmu může naplňovat. Pochvaloval si také úroveň České fotbalové ligy. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Dětské tábory v Libereckém kraji zatím procházejí kontrolami bez větších problémů. Hygienici jich navštívili už skoro 70 a žádný nemuseli zavřít. Narazili ale na problémy s pitnou vodou, za které rozdali 2 pokuty. Kvůli horkému a suchému počasí navíc někde dochází voda ve studni. Zdravotníci navíc zaznamenávají více přisátých klíšťat a výraznější reakce po bodnutí hmyzem. Maximální teploty se dneska na severu Čech budou pohybovat mezi 22 až 25 stupni. Bude většinou jasno až polojasno, později odpoledne pak až oblačno.
10: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
11: A my pokračujeme, startuje další hodina, s vámi Michal a David, hezké ráno.
12: Dobré ráno.
11: A taky další muzika, Black Eyed Peas, I Got a Feeling, na start 7, tak pojďme na to.
13: Hit Radio Kontakt.

0: Tohle je Hit Radio, Damiano David, 7 hodin 9 minut. Krásné ráno. Nemusíte sledovat Focus, aby vám neuteklo, že kanonýr Manchesteru Erling Haaland shodil svoji vikingskou hřívu. Pokud nevíte, je to, byl to ten, co měl dlouhý blondětý culík a nechal se ostříhat nakrátko. Přítelkyně se mu vysmála, konkrétně ale Zlatan Ibrahimovič mu prý napsal: zablokuj si mě a smaž moje číslo, moje manželka říká, že jsi se úplně zbláznil, s Bohem. To mi připomíná mažu tě, bejku.
1: Ne, mně přijde, že jsem jeden z mála, který mu přijde, že to je změna k lepšímu. Jako předtím vypadá jako blázen a teď vypadá jako normální blondětej kluk.
0: Tak ono, jak to mají chlapy, když schodí dlouhý vlasy nebo když se oholí, no tak zjistí, že nepotřebují litr šamponu na jedno umytí a hlavně, že vypadají třeba okolik, o 5, o 10, o 15 let mladší. Jo?
1: No hlavně líp vypadají. Mně přijde, že chlapy s dlouhýma vlasama, není to úplně ono.
0: Tak, ty jsi někdy udělal jako tuhle změnu nečekanou?
1: Hele, jednou jsem šel ke kadeřnici a říkám, že bych si chtěl nechat udělat takový jako ostrůvek nahoře na hlavě, to se dřív dělávalo. A ona řekla, tak třeba takhle a ukázala šířku toho pruhu třeba 5 cm jenom. A já přece jsem byl nervózní. Mně tyhle ty míry úplně nejdou. Tak jsem byl nervózní a říkám, jo, tak třeba takhle, ona mi to vyholila. No. A úplně si pamatuju, vypadal jsem fakt jak nějaký pankáč z Vyše. Přišel jsem do školy a tehdy moje spolužečky úplně se na mě koukaly jak na blázna a říkali, pane bože, co to máš na hlavě? Samozřejmě to nešlo vzít zpátky. No.
0: To je geniální. No já jsem takhle a není tak dlouho oholil vousy úplně na hladko. Doma teda nic říkat nemusel, on stačil ten výraz, jo. Ale kolegové tady v rádiu mi to dali teda pořádně sežrat, no už jsem to neudělal od té doby.
1: Jak to dokáže člověka hrozně změnit?
0: Změnit nemůžu. Prostě ono pak najednou, když se oholí ten chlap, tak zjistí, že třeba tam máš ještě jednu bradu, jo, po těma vousama, takže ne. No a co vy, jakou nejhorší vlasovou nebo vousovou proměnu bez varování předved váš partner a jak jste na to zareagovali? Tak to nás zajímá, protože určitě budete plnit takových příběhů. Pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 nebo nám to sem pingněte klasicky SMS-kou. Teď další muzika, George Ezra na Hit Radio. Hezké ráno.

0: DJ Sesh a Rock My Body 717. Dáváte si Hit Radio a za to moc díky, hezké ráno. Fotbalista Erling Haaland shodil svoji ikonickou hřívu, jeho partnerka se mu vysmála a Zlatan Ibrahimovič ho zavrhl. O tom jsme se tady bavili. No a ptali jsme se vás, jakou nejhorší vlasovou nebo vousovou proměnu předvedl váš partner a jak jste zareagovali. Dorazilo několik hlasovek. Pojďme na tu od Ilony.
1: Ahoj moje milé rádio. Kdysi dávno můj syn z krásných dlouhých vlasů se nechal ostříhat na Ježka, tak to jsem s ním pak měsíc nemluvila.
0: No,
2: nemenuje se váš syn Erling.
0: Erling Haaland. Tak tady máme hlasovku od Ivči.
3: Takže asi tak. Mějte se krásně.
0: Jo. To byl konec.
3: Krásné dobré ráno, rádio. Tak můj partner má vždycky takovýto centimetrový, dvoucentimetrový strniště a tomu strašně sluší. Opravdu vypadá fakt pěkně. Takový jako hezký, sexy je to. Mně se to hrozně líbí. Jeho matce ne, ale to já jako víte co. Jednou se mi oholil. Jo, ale oholil to fakt do hladka. Úplně jako, že to vzal žiletkou. No můžu vám říct, že přesně, můj výraz byl jako, no pane bože, co jsi to proved? Jako holky, naše dcery z toho byly taky celkem pav, protože říkali, my máme nějakýho jinýho tatínka. Já říkám, no tatínek se oholil. A holky, no ale to vypadá jako ošklivě. Takže víckrát už to neudělal, díky bohu, takže asi tak. Mějte se krásně.
0: No, nejhorší je, že opravdu ty děti pak z toho můžou být na vitvi, protože pak si třeba myslí, že to je opravdu jako nějaký jiný člověk. Ale tak pokud se vám to třeba stalo a máte někoho doma, jako je fotbalista Manchesteru Erling Haaland, tak zase jako ty vousy a vlasy rostou docela rychle, nebo alespoň jak to máme my dva, tak tobě rostou hrozně rychle vlasy, Davide.
2: No, hrozně rychle v úvozovkách. Já jsem si schválně vyhledal, že vlasy rostou v průměru 0,4 mm za den, což nám takhle na první dobrou nic neřekne. Tak jsem si říkal, že jsme zvyklí z auta přepočítávat na kilometry v hodině, tak věřte, že vlasy rostou v průměru 0,00000017 km v hodině. A aby jsme si to dokázali ještě líp představit, tak při téhle rychlosti by vlasu cesta z Prahy do Brna trvala asi 1,4 milionu let.
0: A já jsem si říkal, že tam kouká celou dobu David a ty jsi opravdu přepočítal délku nebo rychlost růstu vlasů na kilometr za hodinu, jo?
2: Je to tak, 1,4 milionu let z Prahy do Brna cesta.
0: Geniální. Tak doufáme, že vaše cesta do práce trvá o něco kratší dobu. Get Far The Radio, to vám tu cestu za chvíli zkrátí, taky Atmo Music, přehodíme aktuální dopravu a už se nám, dámy a pánové, blíží taky rychlá pětka z Krmivy Marp.
4: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
5: To zase praská stoupačka, pořád nějaký starosti, jenomže kde najít správce domů se zkušenostmi, který se postará o všechno.
6: Já se ti, Vláďo, divím, že si to pořád tak komplikujete. My to máme vyřešené. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Obstarají nám komplet všechno, co správa domu potřebuje. Dokonce nám zajistili i profesionálního předsedu SVJ. A jsme v pohodě. www.sbd-ps.cz.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem. My tam spolu stárnetujem.
8: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada.

0: Když něco, tak Allegro.
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
5: Profesionální a spolehlivá správa vaší nemovitosti, to je okresní stavební bytové družstvo Kamenická. OSBD Kamenická.cz.
6: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
7: Vracíte se do práce nebo potřebujete chvíli pro sebe? Dětská skupina Pexeso ve Vratislavicích nad Nisou přijímá děti už od jednoho roku. A plenky nejsou problém. Děti čeká rodinné prostředí, nadstandardní péče, Montessori prvky i angličtina. Přijďte se přesvědčit osobně. Dětská skupina Pexeso. Na Facebooku a na dso.pexeso.cz.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
9: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
10: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. K nehodě došlo na Litoměřicku. Dávejte si pozor ve Štětí přímo na hlavním tahu, kde osobní auto srazilo srnku. Na místě by teď už měla být policie. S opatrností tam projedete.
1: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání. Hit Radio Kontakt.

0: Rádio Kontakt.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: 7 hodin 31 minut, dáváte si úterní hitrádio, tohle je snídaní šampionu, s vámi Michal a David. A David opět nachystal ranní update.
1: Ranní update.
2: Zdravý životní styl ve středním věku může oddálit demenci až o 13 let. Podle nové studie je důležité hlavně nekouřit a předcházet vysokému tlaku a cukrovce. Kombinace těchto problémů může riziko demence až zdvojnásobit. Titul Vinař roku 2026 putuje do Mikulova. Vinařství Volařík ovládlo prestižní soutěž už po páté. K vítězství mu pomohl především tradiční Riesling Vlašský. Japonští muži našli nový způsob, jak bojovat s úmornými vedry. Stále častěji si nechávají depilovat nohy nebo podpaží, aby se v létě cítili příjemněji. Zájem o podobné procedury proto v Japonsku rychle roste.
0: Či holit nebo depilovat?
2: No, ono je to ve výsledku jedno. No, prostě, když si muž nechá s nohou odstranit chlup, je to divný za mě.
0: No, je to zvláštní. Takhle, kde je podle vás ta hranice, co by si chlap ještě měl a neměl holit, co? Tady bychom to vzali od zhora. Tak hlava v pohodě, vousy dobrý, jasně. Podpaží v klidu.
2: Počkej, že jsme přeskočili chlupy v nose a v uších.
0: Tak asi taky, hruď v pohodě, spodek asi dobrý, ale ty nohy, no, tam trošku haprujou, no. Nohy už jsou za čarou, pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka s českou značkou prémiových krmiv Marp. Máme pro vás voucher v hodnotě 4000 korun. Pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Dave and Queen. Pět minut po půl osmé, vladíte Hit Radio, dobré ráno, je tady Rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
0: A to je Rychlá pětka Smarp, to je česká značka prémiových krmiv pro psy a kočky, kvalitní suroviny, vysoký podíl masa, podpora trávení, vitality a zdravé srsti. A máme pro vás poukaz v hodnotě 4000 korun a o ten si zasoutěží Natálie z Opavy. Na ty hezké ráno.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, dobré ráno. Ty jsi napsala, že máte doma chovnou stanici psů i koček, tak výhra, že by velmi pomohla. Tak kolik máte kusů doma, pejsků a koček, co?
2: Máme 4 britské kočky a 3 psy, no, anglické, kluk, španěli a retrievera.
0: Hezký, kdo to chodí venčit?
2: No, tak všichni různě se střídáme.
0: Všichni, kdo je po ruce zrovna? No tak na ty, pojďme soutěžit, 5 otázek. Pojďme na tu první.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Budeš vědět, jaké je křestní jméno skladatele Mozarta?
2: Wolfgang.
0: Přesně.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik dní má přestupný rok?
2: 366.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Na ty jsi z Opavy, tak to budeš určitě vědět. Jakou měnou se platí v Polsku?
2: Ve zlotých.
0: Mm-hmm.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jak se říká mláděti psa?
2: Štěně.
0: A pátá otázka. Jdou přesně za týden děti do školy, ano nebo ne?
2: Ano.
0: Na ty, ty jsi skvělá. Či to tleskala sama, to tleskala sama, nebo to tleskali ti lidi, co chodí venčit ty pejsky
2: a kočky? Tady jsme v práci, takže tleskali ostatní,
0: no. No tak skvělý, vyhráváš poukaz v hodnotě 4000 korun na nákup krmiv Marp na e-shopu krmiva.cz. Tak na ty, moc gratulujeme.
2: Děkuju moc.
0: Není zač, jupí, mějte se krásně, zdravíme k vám do práce, ať vám to uteče a zase někde ozvěte lidi, čau.
2: Ano, vy taky, nasledanou.
0: Ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Agueta, Terry Swims, Tones and I. Gone, gone, gone, tohle jsou hity 7.40 na Hit Rádiu, dobré ráno. Sršeň asijská v Česku. Pozor, velká pátrací akce po jejím hnízdě. Kde hledat, tak o tom se pobavíme za chvíli. Přidáme aktuální dopravu a přehodíme i další muziku. Tohle vás zabaví za malou chvíli, to je Pink. A těšit se můžete taky na Alvaro Solera tady na Hit Rádiu. Hezké ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
2: Každý den přináší nové výzvy.
3: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
2: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
3: Více na práce Ontex.cz.
4: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
6: Je, schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Attention!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Bydlet o úroveň výš?
12: Můžete i vy.
11: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
12: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
11: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
12: Rezidence Level 21.cz. Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
14: 10 za měsíc?
13: Spíš 12.
14: 12? Vážně, Zuzko?
13: 7378.
14: Za toho velkýho Enyaqa?
13: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
14: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
13: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
15: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.
16: She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lustin' for her, going crazy face it.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Bourá se na hlavní trase z Mostu do Lovosic. Dávejte si tam pozor u Třebenic, kde osobák srazil srnku. No a na Litoměřicku opatrně taky ve Štětí, kde se stala stejná nehoda.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Machnába, Alvaro Soler, Hit Radio 751. V Česku začal celostátní hon na létajícího predátora. Na Mělnicku, konkrétně v obci Liběchov, se totiž objevila invazní sršeň asijská a úřady prosí lidi, aby pomohli najít její hnízdo. Já to asi nebudu, protože nevím, jak to máš ty, nebo jak to máte vy. Ale mi stačí osa, abych nasadil úhybný ninja manévry.
1: Já jsem taky spíš čekal, že budou vyzývat veřejnost, aby se k tomu hnízdu nepřibližovala,
0: no, ale
1: a dávala si pozor.
0: No jasně, a sršeň, ale jak to zní prostě, mě děsí už ten jejich zvuk, jo.
1: Nějaká sekačka, ne?
0: Vrtulník, dron, cokoliv, jo, ale je to strašidelný. Nicméně je tady nějakých pár zásad, co dělat, pokud sršeň asijskou spatříme, jo, takže nemáme se jí snažit chytit ani usmrcovat. Máme zachovat bezpečnou vzdálenost, pokud je to možné pořídit fotografii, poznamenat si místo nálezu, ideálně něco nejpřesněji, a potom nahlásit pozorování na e-mail invazní-druhy@aopk.gov.cz nebo prostřednictvím aplikace Nahlaš sršeň.
1: To připomíná takový ty manuály, když uteče vězeň z nějakého objektu.
0: Jasně.
1: Hlavně se k němu nepřibližujte, může být ozbrojen.
0: Ozbrojen. Nicméně... Asi vás zajímá, jak ta sršeň asijská vypadá. Od běžné sršně obecné se odlišuje tmavším tělem a pozor, žlutě zbarvenými konci končetin. Takže se dovedu představit, jak bude vypadat kontrola sršních hnízd. Dobrý den, já se omlouvám, že ruším, jenom jestli byste mi mohli ukázat nohy.

0: hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Ptáte se, kam všichni spěchají? Přece na Hlavickou pouť. Koná se 29. a 30. srpna. Co tam všechny táhne? Hlavně pouťové atrakce, rodinná atmosféra a plno zábavy. Nebudou chybět stánky nejen s občerstvením, tancovačka pod hvězdami, výstava vojenské techniky i sobotní ohňostroj. 29. a 30. srpna Hlavická pouť. Tak pospěšte!
2: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firma na zážitky
4: CZ.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
8: Již 33 let držíme tempo i správný směr. Recuper Sichrov. Moderní technologie, chytré inovace, úsporná a ekologická řešení.
0: On air.
9: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Začátek školního roku znamená pro řadu rodičů zvýšený stres i výdaje. Přibližně polovina rodičů považuje první školní týdny za stresující a podobný podíl trápí vyšší náklady. Kromě nákupu pomůcek musí řešit také dopravu dětí, družiny nebo plánování kroužků. Většina těchto povinností přitom stále zůstává hlavně na matkách. Silné tornádo zasáhlo jich Francie poblíž historického města Carcassonne, strhávalo střechy a poškodilo více než stovku objektů. Úřady evidují 26 zraněných, podle dosavadních informací ale nikdo nezemřel. Na místě stále zasahují hasiči, policisté a záchranné týmy. Na český trh letos míří celá řada nových zahraničních značek. Dorazilo už 16 nových řetězců, nejčastěji z gastronomie a módy. Například dánský diskont Normal otevřel první prodejnu v Praze a další chystá v Ostravě. Expanzi zahraničních firem podporuje silná domácí poptávka, nižší inflace a rostoucí maloobchodní tržby. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Rada Libereckého kraje podporuje vybudování nové železniční zastávky Porajov na polském území. Zastávka by zlepšila dopravní propojení v Trojmezí a přinesla další možnost cestování mezi Českem, Polskem a Německem. Její zařazení do jízdního řádu ale nejdřív vyžaduje vyřešení řady právních, provozních a finančních otázek. Na severu Čech bude dneska většinou polojasno, odpoledne pak budou mraky přibývat a čekáme až oblačno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 22 až 25 stupni, na horách 18 až 21 stupňů.
12: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
13: Snídaně šampionů. 8 hodin 2 minuty posloucháte úterní Hit Radio a snídaně šampionů. Krásné ráno. Co je na dnešku speciálního? Jedna zásadní věc. Miroslav Plzák by oslavil 101 let. Psychiatr, který proslul údajným výrokem zatloukat, zatloukat a zatloukat. Asi se tím někdy řídil každý z nás. Pojďme na muziku. Adele, Set Fire to the Rain. Tím začíná další hodina. Hezké ráno.
0: Hit Radio Kontakt.

0: Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad. Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, 8 hodin 9 minut, tohle je Hit Radio. Nás by zajímalo, jestli jste někdy zažili ten stav, kdy k vám domů přijel řemeslník, byl tam sotva čtvrt hodiny, dvakrát bouchnul kladivem a řeknul si obalík. Proč se o tom bavíme? Na internetu se totiž aktuálně řeší příběh paní, která za 20-minutový propláchnutí okapu zaplatila necelý 4 tisíce korun. Tak se tam potom rozjela velká diskuze, za co lidi zaplatili, za jakou jako nejrychlejší práci řemeslníka nebo kohokoliv. Tak mě zajímá, jestli to máte taky podobně, jestli třeba ty
1: tady ten řemeslník bere v přepočtu zhruba 12 tisíc za hodinu, což je dost.
0: To je vlastně pravda.
1: Hele, já mám naopak jednu opačnou zkušenost. Teď docela nedávno se nám rozbila myčka a normálně, to jsem fakt nezažil, přijel ten řemeslník.
0: A dal ti ještě prachy von tobě?
1: Ne, normálně se na ní kouknul, chvíli se v tom štrachal, asi po půl hodině řekl, nezlobte se, a tohle já opravit neumím. Aha. Zavolejte si někoho jiného, naschledanou.
0: Já nechtěl říkám, nic.
1: No moment, ještě se musíme nějak vyrovnat. A ne, když jsem vám vůbec nepomohl. A normálně odjel a neřekl si ani korunu.
0: Neuvěřitelný.
1: Ne, fakt neuvěřitelný.
0: To je neuvěřitelný. Já mám příběh, tchánovi přijel borec na výřivku pozimně něco poštelovat, to bylo tam chvíli, hele, 15 tisíc na zdar.
1: 15 tisíc korun.
0: Hotovo. No, hele, máte výřivku, ale jak se říká, jak se to říká, když chceš opičku, musíš jít na banán nebo něco takového, no. Strašný, hrozný. Tak by nás zajímalo, jestli vy máte nějaký takovýhle příběh, za jakou nejbanálnější opravu nebo službu jste v životě zaplatili naprosto nesmyslnou pálku.
1: Je fakt, že člověk si kolikrát, když jede řemeslník, připadá jako u zubaře, že jo? Říkáš,
0: že to jako s překvapením. Pak
1: kolik to bude stát?
0: Tak tebe překvapil mile, že za to nic nechtěl, ale myslím si, že ve většině případů, teď se omlouváme řemeslníkům samozřejmě, ale je tam to jako překvápečko.
1: To napětí tam je vždycky.
0: To ano. Tak pojďte nám dát vědět, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku. WhatsApp 777-937-777 nebo nám to pošlete klasicky SMS-kou. Teď muzika, Pitbull, Back in Time. Hezké ráno, Hit Radio.

0: Čtvrt na devět, něco málo k tomu, tohle je Hit Radio, dobré ráno. Řešili jsme tady, že paní si pozvala borce na vyčištění okapu, byl tam asi 20 minut, řekl si o 4000 korun, tohle se řeší aktuálně na internetech a ptali jsme se vás, za jakou nejbanálnější opravu nebo službu jste v životě zaplatili nějakou pálku. Tak píše třeba Liduš, čau šampioni, nejsou všichni stejní, mám přítele, instalatéra a pojistného, matematika v jednom. Ten, když jede na kšeft a na místě to neopraví, i kdyby tam strávil hodinu, dělá to taky zadarmo a ještě se omluví, že zdržoval. Je to sranda, protože on sám, když potřebuje řemeslníka, vždycky se rozstřeluje, že něco neudělal a řekl si nehorázný peníze, tak chce jít asi příkladem. Tak to je příklad, jak jsi říkal ty, kdo dorazil k vám na myčku
1: a neřekl si nic.
0: Pojďme na další zprávu, taky píše Iva. Ahoj, přijel mi pan na myčku starou 10 let, rozebral to a povídá. Musíme vyměnit řídící desku, to si raději kupte novou myčku, paninko. Tak se do toho vnesl manžel, ať proměří spoje na desce a světe div se, součástka stála 400 korun. Tak jsme zaplatili tisícovku a myčka stále mi je.
1: No, tak to je happy end.
0: To je happy end. Taky další zpráva. Ahoj kluci, tak u mě byl nedávno pán likvidovat menší vosí hnízdo v zemi. 4 minuty práce, trošinku postřiku, celkem zkrátka nic a řekl si o 3000. Málem jsem omdlela. Za to celkem nic moc práce, hrozná částka, bylo tam toho více a to už jsem si raději zlikvidovala sama. Tak se vydělávám. Takže tady naše posluchačka se pak vrhla na ty 3 sršní hnízda a přežila to.
1: No, je to vtipný, že po celém světě se lidi dělají doktoráty, že jo, studují práva, medicínu a potom přijde řemeslník a řekne si za 15 minut 3000.
0: Jo, jo. Taky píše Jitka, ahoj, všichni mi zaplatili za umístění umyvadla na desku a napojení sifonu, půl hoďky práce, 3200 korun. Bydlíme 2 kilometry za Plzní, prý si počítal i dopravu.
1: Cestáček.
0: Cestáček, no jasně. Pojďme, máme tady taky hlasovku od našeho. Ahoj.
1: Tady Tomáš.
2: Ahoj, tady Tomáš. Já jsem takhle před nějakýma 20 lety jsem potřeboval opravit ledničku. Nějak nechladila. Tak jsem zavolal do té mototechny, nebo jak to tam bylo kdysi, poslal nějakého dělníka, ten kouk a po chvíli říká, no, máte tady dírku, uniká vám freon. Tak já vám to tady trochu dopustím, jo, když tak si kupte novou a 3000 i s cestou. A já mu říkám, že zase upadne. A on mi říká, no pane, co byste chtěl? Přece nechcete z hovna zlato. Tak zatím, čau.
0: Já mám úplný freon. Děkujeme za vaše zprávy. Za chvíli přijde hudební servis. Třeba Coldplay a úplně zaráčo. Když chvilku vydržíte, no a taky přidáme aktuální dopravu, tak krásné úterní ránko.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
4: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
5: Ano, na webu lksobě.cz.
4: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
5: LK

0: Sobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
1: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirář.
4: Rybičky. Hrady CZ. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mátáče.
5: Migové.
4: Harley.
5: Xindle X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mátáče za podpory Hit Rádia Kontakt.
6: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
11: Pak hrnky,
10: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
11: Škola volá!
12: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
13: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
14: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
13: Tak to bude drahota.
14: 6, 5? 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
13: Za auto roku? Jako fakt?
14: Fakt. 6655. Jen v Autonord.
15: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
16: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. K vážné nehodě došlo na Ústecku. Dávejte si velký pozor u obce Žehlovice, kde se srazilo osobní auto s motorkou. Na místě jsou záchranné složky. S opatrností tam projedete.
1: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
2: Hit Radio Kontakt.

0: 8.29. Posloucháte úterní Hitrádio, tohle je snídaně šampionů, s vámi Michal, David. Jasmin si pořád někde válí šunky, už se těšíme, až se v pátek vrátí a budeme tady kompletní. Teď David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Výrazné náramky jsou jedním z módních trendů letošní sezóny. Nově se nosí klidně přes rukávy, triček, svetrů nebo sak. Podle stylistů často stačí jeden výrazný kousek, který oživí i jednoduchý outfit. Želva v Kanadě utekla své majitelce a vydala se na pořádný výlet. Za 2 týdny urazila zhruba 20 kilometrů, než ji našli návštěvníci přírodní rezervace. Dobrodružství nakonec dobře dopadlo a želva se vrátila domů, tentokrát už ne po svých. Evropu čeká další vlna extrémních veder. V Itálii mohou teploty vystoupat až ke 45 stupňům. Velmi horko bude také na Balkáně. Na konci týdne se teplý vzduch částečně dostane i do Česka.
0: Počkej, jako letos, když němečtí meteorologové říkali, že léto už dávno skončilo.
2: Tak ty asi mluvili o Německu, ale jasně, o Itálii ne.
0: Hele, Německo to je jiná část, takže v Itálii 45 stupňů, že El Niño jede.
2: No, na plný plyn.
0: Na plný plyn. Elo Niño. Na plný plyn pojede i tohle. David říkal, když jsem mu to tady pouštěl, že si to rád chutí. Tak i vy si to na tom snad pochutnáte. Counting Crows, Accidentally in Love, 8.31, srdcovka pro vás na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Hit Radio, Rosalyn, Snap 8:37. Představte si, že vyměníte auto za koně na baterky. Prosím pěkně, v Číně vyvinuli robotickýho koně, který bez mrknutí oka unese dospělýho člověka a dokáže uhánět rychlostí 40 km za hodinu. Možná si říkáte proč, taky mě napadla tato otázka, ale vlastně má to nějaký výhody, nemusíte po něm uklízet hnůj, nekouše, nestojí majlant za ustájení a dojezd na jedno nabití 40 km není to úplně špatný. Jako asi super nápad, ale až tady za pár měsíců budou zase rozsolený silnice, tak si myslím, že tahle plech taková hatatitla by hodně rychle zrezla. No, nicméně, až nám dojde baterka uprostřed pole, tak asi nepůjdeme pěšky domů, ale poneseme na zádech 200-kilovou kobylu, což už tak jako geniální není. Tak se ptám vás, co vy, vyměnili byste ranní kolonu v autě za jízdu na plechovém oři? Samý otázky, proč to ty kluci čínsky vymysleli. Global DJs, What a Feeling, taky Poetika blízko. Další hity pro vás tady na Hit Radio. Hezké ráno.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
2: Haló, tu jsem já, zimní bunda. A musím říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tok šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy. Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
3: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
4: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax.

0: Tenax. Efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
3: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetů se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je Acema.
4: A 30?
5: Acema.
4: A 40?
5: Acema.
4: A 50?
5: Acema. Jde to i bez banky.
4: Hele, nezaseko ses?
5: Ne.
6: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: tak všechno má.
1: Nejnovější poetika na Hitrádiu blízko 8.48. Hezké ráno. Mě by zajímalo, do jaké skupiny patříte, jestli do té, co do lednice vrací skoro prázdnou krabici od mléka, nebo třeba necháváte prázdnou roličku na držáku toaleťáku, anebo naopak tyhle domácí mikro zlozvyky úplně nesnášíte. No tak pokud patříte do té první skupiny, kam se teda dobře veřejně přihlásím, tak podle posledního průzkumu, podle vědců, jsou právě tohle ti absolutně největší zabijáci vztahu, tahle lenost, jo. Já si ale stejně myslím, že když ponožky, které leží vedle koše na špinavý prádlo, tak jsou naprosto absolutní vědecký důkaz toho, že gravitace v českých domácnostech funguje prostě jinak. Tak pro všechny lenivce další hity Nickelback na Hit Rádiu. Hezké ránko.

0: Rádio Kontakt.
1: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J.

0: Katy Perry, Dark Horse na Hit Radio v 8.57. A to znamená, že jsme dorazili do cíle po úterní snídaní šampionů. Tady zbyly už jenom drobky. Další chod v podobě parádní muziky a skvělý nálady se podává už za chvíli. Po devítce Rigard, Daša, taky skupina Train, to si užijete. A my se uslyšíme opět zítra.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
0: Budeme tady na vás čekat v 6.00, tak se těšíme, mějte se fantasticky a hezký úterý přejeme. Čau!
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči, pozor, dejte v Liberci ve Vysoké ulici mezi křižovatkami ulic Vojanova a Zlínská. Je silnice uzavřená, stále tu probíhají práce na silnici, tak bacha na to. No a s komplikacemi počítejte taky na Liberecku mezi Svijany a Svijanským újezdem. I tady probíhají práce na vozovce a provoz je na místě řízen kyvadlově. Tak tudy projíždějte opatrně, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
4: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak iTong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
6: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
7: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
6: Soutěž o tiskárnu Batoh a klávesnici Smíchína.
8: Tisknu levně CZ.
9: Náplně hned.
10: Extreme Sale v online shop CZ.
11: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
10: www.onlineshop.cz.
12: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
13: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Kontakt.
14: Je 9 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová, hezké dopoledne. Příprava dálnice D35 Českým rájem je opět na začátku. Ředitelství silnic a dálnic musí znovu nechat posoudit dopady stavby na životní prostředí v cenném území, což potrvá nejméně 2,5 roku. Pak teprve přijde na řadu projektování a výkupy pozemků. Původně měla stavba začít v roce 2029. Teď se počítá se začátkem v roce 2033. I to je ale podle ŘSD příliš optimistické. Liberec získal na modernizaci městského bazénu evropskou dotaci přes 205 milionů korun. Dotace je určená na energetické úspory. Rekonstrukce bazénu v Liberci za více než 800 milionů korun bez daně probíhá od podzimu 2024. V provozu by měl být od podzimu příštího roku. V pátek se na obloze objeví částečné zatmění měsíce. Úkaz bude z Česka pozorovatelný od časných ranních hodin a nejlepší podmínky nabídne jihozápad země. Jestli je potřeba se na podívanou vybavit speciální technikou, řekne astronom Petr Horálek.
15: Na pozorování měsíčního zatmění není zapotřebí žádná speciální výbava. Úkaz je pozorovatelný pohyma očima i bez dalekohledu. Pokud ale přeci jen budete mít pod ruce nějaký malý dalekohled, například triedr, budete si moci lépe vychutnat měsíční krátery.
14: Takováto zatmění nastávají maximálně 4x do roka. České volejbalistky dnes v Brně odehrají čtvrtý zápas základní skupiny na domácím evropském šampionátu. Od 7 večer budou jejich soupeřkami Ukrajinky, které mají o 2 body méně. Česky jsou druhé za srbskými favoritkami.
16: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
14: Na severu Čech se teploty aktuálně pohybují mezi 13 až 15 stupni. Dneska nás čeká polojasno až oblačno, odpoledne pak místy až zataženo a k večeru se místy můžou objevit i přehánky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 23 stupni.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Krásný úterý, to už vám od mikrofonu přeje Silvie Válková. Startujeme společný 3 hodinky a i dneska máme program nabitej. Proberem tak trochu kontroverzní téma, a sice nejhorší mužské zlozvyky. Prozradím taky, co se děje na severu Čech a taky politujeme ty z vás, co vstávají do práce před čistou raní. Tohle všechno nás dneska čeká, nejdřív ale trajni.

0: Tak já doufám, že jste úterní dopolko rozjeli přesně v tomhle pohodovém rytmu. To byl Regard a jeho Ride It na hodinkách 11 minut po 9. A už nám to začíná, kamarádi, brzo začneme chodit do práce za tmy. No jo, já vím, je to strašný, ale ze všeho nejvíc litujeme ty z vás, co vstáváte do práce před šestou, protože vy už to tak vlastně máte. Takže na vás myslíme nejvíc, každopádně teď to bude ještě jakž tak v pohodě, jo, ráno prostě bude tma, ale odpoledne, až pojedete domů, si to denní světlo užijete. Co mě ale děsí, že se už nebezpečně blížíme tomu období, kdy bude tma i v 4:30 odpo. To má pak člověk pocit, že v práci tráví celý život. Přijdete za tmy, odejdete za tmy a slunce už vlastně znáte jenom z profilovky kolegy, který byl v červenci někde v Chorvatsku. Takže užívejme každou minutu světla. No ale já tady zas nechci jako úplně malovat čerta na zeď. Ještě pořád je léto, pořád nás čeká několik krásných dlouhých dní zážitků i letních radostí. Kromě toho se i k nám na sever mají vrátit o něco vyšší teploty, takže není až tak zle. Zase trochu popojedem, před námi další skvělá muzika, posílám k vám třeba Činasky a Vrchlabí, jdeme na to.
1: Jela jsem s Marcelou a Martou,

0: vrtulcí pohodovka a hit, který má v našem playlistu vždycky svoje místečko. Big City Life doznívá v éteru Hit Rádia Kontakt. Včera tady u nás na severu odstartovala tradiční akce, na kterou se sem sjíždí lidi z celé Evropy, a to je Crystal Valley Week, největší přehlídka skla, šperků a bižuterie. A není to jen tak nějaká malá výstavka v rohu galerie, jo? Až do soboty se program rozprostře na 36 míst po Liberci a Vratislavicích. Čeká nás přes 80 akcí, budou taky výstavy, vernisáže, prohlídky, workshopy. A co se mi na tom líbí asi úplně nejvíc, naprostá většina programů je zdarma, tak na to stopro mrkněte, vyberte si podle vašeho gusta a vyražte si ulovit nějaký pěkný broušený kousek nebo minimálně super zážitek. No a my už taky razíme za další muzikou, za chvilku je tady Maroon 5 a Cardi B, tak na to určitě počkejte a fajn dopo.
1: Letošní krajské dožínky proběhnou už tuto sobotu v Jilemnici. Nebudou chybět regionální dobroty, folklor ani tradiční dožínkový průvod. Co dalšího krajské dožínky nabídnou a proč je důležité tuhle tradici udržovat? Nejen o tom jsme si povídali s náměstkem hejtmana Jiřím Klápštěm. Vám to na Hit Rádiu Kontakt prozradíme už ve čtvrtek.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Rádia Kontakt.
3: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
4: Pyžamko s jednorožcema.
3: Máme.
4: Bundu a sovčelky s kočičkama.
3: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
4: Tepláčky, tyhle mám děravý.
3: Máme tyhle s dvojitými koleny.
4: A hlavně méně.
3: Neboj, máš ho už v batůšku.
4: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
3: Pyžamka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
7: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
8: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
9: Na zážitky. Jsme volnočasový areál, určený především pro rodiny s dětmi. Ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí Klidné Vltavy, která teče okolo nás.
8: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
9: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za přítomnost ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do syta mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
8: Takže za zvířátky do ohrádky? Zoopark Zelčín.cz.
10: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
11: Festival Hrady CZ na Bezdězu. Poslední prázdninový víkend. Danlanda, MIG 21, Miraj, Tomáš Klus a další. Festival Hrady CZ na Bezdězu.
12: Autodoprava Hlavatý. Kontejner přistavíme. Fekálie vyvezeme. Kanalizace vyčistíme. S námi bez řečí. Odpady / Hlavatý.cz.
13: Zábava pro celou rodinu pod jednou střechou.
14: Centrum Babylon.
15: Největší krytý zábavní park v České republice. Centrum Babylon.cz.
16: Spolehlivé technologie pro obce, firmy i domácnosti. Technologie, které dávají vodě nový život. Více na bmto.cz.
12: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
17: KB Car, generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
18: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
19: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
20: Výborné stáčené frizanté.
21: Z rodinného vinařství víno Hruška. V Liberci na Fígnerce nebo Jablonci u divadla.
20: Bílé a růžové frizanté z víno Hruška.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

Five a Cardi B, Girls Like You. Takhle skvěle nám ten playlist hraje i v 9:30 dopoledne. A teď vám budu něco vyprávět, jo. Tak si představte, že vyrazíte na výlet do hor, třeba tady u nás do Jizerek, ztratíte se tam, začnou po vás pátrat záchranáři, volají vám, ale vy to nezvednete, protože se bojíte, že jsou to podvodníci. To se přesně stalo jednomu americkému turistovi. Prostě pudy sebezáchovy jdou stranou. Jakmile volá neznámý číslo, tak nezvedám a je úplně jedno, že jsem zrovna ztracený v horách a volají mi záchranáři. Jako neříkám nic. Je to oprávněný strach. Já cizí čísla taky nerada zvedám, ale někdy se to může fakt hodit. Takže jo, obezřetnost si rozhodně ponechat, ale odsaď pocaď. Když se ztratíte třeba na smrku, tak ten hovor klidně vemte. A my zase bereme další skvělou muziku, posíláme ji přímo za váma. Tady je Robbie Williams.

0: kontakt. Za chvilku už 9:45 a my jdeme v tomhle čase na naše sociální sítě. Protože právě tady nám včera ve storíčkách odstartoval další hlasovací souboj. Tentokrát už se školní tematikou, protože letní prázdniny jdou do finiše. Takže tenhle týden hledáme váš nejoblíbenější školní předmět. Něco, u čeho jste si vždycky oddechli, těšili se na to, nebo vás to díky němu ve škole bavilo o něco víc. A netroufám si tvrdit, jaký předmět bude vítězem, co si ale troufnu říct je, že matika to nejspíš nebude. Na to bych si klidně vsadila.
1: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
2: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. Chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Chanda Solar.
3: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty včera. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady.cz. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mácháče.
5: Mikové.
4: Harley.
5: Single X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mácháče za podpory Hit Rádia Kontakt.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Pečujte o sebe i svou domácnost výhodně v Globusu Liberec. Od 26. srpna do 8. září získáte 15% slevu na celý sortiment drogerie se zákaznickou kartou Můj Globus. Těšíme se na vás. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
9: Spolehlivý a rychlý internet v Libereckém kraji. To je Sferianet. Kvalitní pokrytí a rozsáhlá optická síť. To je Sferianet. Bezkonkurenční ceny s rychlostí až 1000 megabitů. To je Sferianet. Internet, televize, volání. To je Sferianet. Volejte 480 000 000. Sferia.cz.
10: Vracíte se do práce nebo potřebujete chvíli pro sebe? Dětská skupina Pexeso ve Vratislavicích nad Nisou přijímá děti už od jednoho roku. A plenky nejsou problém. Děti čeká rodinné prostředí, nadstandardní péče, Montessori prvky i angličtina. Přijďte se přesvědčit osobně. Dětská skupina Pexeso. Na Facebooku a na dso.pexeso.cz.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
12: Mami, já mám řidičák.
13: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
14: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
15: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
16: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
17: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
18: Hit Radio Kontakt.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: hodinkách, už je skoro desítka a před námi rychlej pohled na počasí, zprávy a aktuální dopravní info. Jdeme na to. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na dálnici D10 mezi 63. a 66. kilometrem směrem od Prahy na Turnov. Bude v levém pruhu probíhat údržba zeleně, tak sundejte nohu z plynu, jestli tudy pojedete. No a komplikace připomínám, taky na Jablonecku v Tanvaldu v Palackého ulici stále probíhají práce na vozovce, tak tady počítejte s omezením provozu. Dávejte na sebe na cestách pozor, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 95.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz. Jady.
4: Z Planého dne právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
5: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
6: Již 33 let držíme tempo i správný směr. Recuper Sichrov. Moderní technologie, chytré inovace, úsporná a ekologická řešení.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
0: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Liberecký kraj, Děčínsko a Šluknovsko a Denisa Mečířová. Přívalový déšť z minulého týdne poškodil novou městskou knihovnu v Turnově, která stála přes 115 milionů korun. Knihovna kvůli tomu tak na začátku září neotevře. Voda se dostala dovnitř a poničila stěny, část nového nábytku, počítačový systém a zhruba 1000 knih. Škoda zatím vyčíslena nebyla. Poslanci by se dnes měli znovu zabývat spornou vládní novelou rozpočtových zákonů. Vetoval ji prezident Petr Pavel, podle kterého ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Vládní tábor je odhodlaný prezidentův postoj přehlasovat. Trumpova vláda připravuje zrušení turistických a obchodních víz. Týkat by se to mělo až 200 tisíc cizinců, kteří ve Spojených státech požádali o azyl. Pokud k tomu dojde, bylo by to nejrozsáhlejší hromadné rušení víz v historii USA a mohlo by vést k soudním sporům. Cyklisté na Vueltě dnes absolvují čtvrtou etapu, poslední mimo území Španělska. Pojede se 105 náročných kilometrů v Andoře. Na jezdce čeká více než 3000 výškových metrů a 3 vrchařské prémie první kategorie.
8: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
0: Desné je 15 stupňů, v Jablonci 16 a v Českém Dubu 18. Dneska bude na severu Čech polojasno až oblačno, později odpoledne pak až zataženo a místy možnost přeháněk. Maximální teploty naměříme mezi 19 až 23 stupni.
7: Hit Radio Kontakt.
0: Vstupujeme do další společné hodiny. Silvie Válková stále s vámi a doufám, že vám to dnešní dopolko utíká stejně rychle a hezky jako mě. No ale pro případ, že byste potřebovali trochu podpořit nebo jak se říká nakopnout, nebojte, něco se tady pro vás najde v podobě dalších skvělých hitů. Jednu velkou nostalgickou záležitost si dáme právě teď. Tady je David Guetta a Kid Cudi.

I takto za to stojí, nelze než souhlasit. A stojí za to i poslouchat Hit Radio Kontakt, protože my vám tady celý tenhle týden rozdáváme vstupenky na Hrady. Jeden z nejlepších festiáků u nás už se blíží, bude poslední prázdninový víkend na Bezdězu a my vás sem vezmeme. Hrajeme o dvě celofestivalové vstupenky a teď to hlavní, a sice jak si je vyhrát. Kamarádi, je potřeba nás ladit i během odpoledne, někdy mezi 3. a 6. si naše Denisa Janečková vezme někoho z vás do éteru a pustí vám song upravený umělou inteligencí. Melodie bude kompletně jiná, ale text zůstane stejný, neměný, takže na to je potřeba se zasoustředit. No a protože některé ukázky budou docela tvrdý oříšek, naše Denča každému z vás dá až 3 nápovědy, takže žádnej strach, jděte do toho a myslete taky na to, že každý song, který tady uslyšíte, je song od některého z interpretů, který na Hradech vystoupí. Takže takhle si můžete vyhrát 2 volňásky na Hrady, no a pokud někdo neuhádne, nebojte, lístky nepropadnou, ale přičtou se klupenům na příští den, takže když to dneska nepadne, zítra hrajeme ne o 2, ale rovnou o 4 lístky. Takhle jednoduchý princip to je, tak nezapomeňte ladit Hit Radio Kontakt i během odpoledne a my už jdeme na další hity. Tady je Avril Lavigne.

0: Ta jedna jediná Rihanna, ani ona nemůže chybět v našem nabitým dopoledním playlistu. Za chvilku půl jedenáctá. A teď jedna šokující zpráva pro všechny z vás, co pracují na home office. Nedostali jste teď náhodou od šéfa novou myš? Tak bacha na to, dost možná vás sledujou. Nová analýza pracovního trhu ukázala masivní nárůst používání softwaru, který u lidí na home office neměří jenom odpracovaný čas, ale i frekvenci klikání a pohyb kurzoru. Což ale podle mě není nic, s čím bychom si my jako Češi neporadili. Někteří už kupují takový ty fyzický hýbátka myši, nebo je přivazují k robovysavačům a ventilátorům. No, prostě ta naše kreativita je něco obdivuhodného. A paradoxně na to, kolikrát vynaložíme víc energie než na práci samotnou. No, tak home officeáři, bacha na to, velký bratr vás vidí.
1: Každý den přináší nové výzvy.
2: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
1: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
2: Více na práce Ontex.cz.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
5: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
8: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
9: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
13: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
14: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
7: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz. Jady.
6: Výborné stáčené frizanté.
15: Další důvod, proč zajít do vinotéky Vínohruška v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla.
6: Frizanté z Vínohruška.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Happy birthday. See, make a wish.

Suicide a Piper Happy Birthday. Jeden skvělý hit za druhým vám servírujeme i během úterního dopolka. A jinak tomu nebude ani dneska večer. Po 6. hodině budeme dělat radost všem milovníkům oldies megahitů. V tomhle čase odstartujeme večerní speciál, kde se to hemží oldies srdcovkama, takže to pro nalaďte i večer. No a my si taky jednu malou ochutnávku dáme právě teď. Tak co pro vás mám? Na značkách je Ready Duo, který má taky přezdívku Králové synth popu, a to jsou Erasure. Tihle borci se v 92. pustili do předělávky známého songu od ABBY a ten se stal tak úspěšný, že nejenom, že jim nakopnul celou kariéru, ale těžila z toho taky ABBA samotná. Po vydání songu od Erasure zažili renesanci a lidi ji začali zase poslouchat ve velkým. Tak o jakým hitu to vlastně mluvíme, kamarádi? Je to song Lay All Your Love On Me, ten si dáme právě teď a víc podobných hitů už dneska po 6. Tak volume doprava a jdeme na to.

0: Rádio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
2: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

0: Ale mě prostě nepřestává bavit Miraj a Trips, tak jejich dokola, to nám zní éterem Hit Radio Kontakt. Za chvilku už 10:45 a jak se dneska máte? Jak se daří? V práci všechno dobrý? Nebo vás tam někdo prudí? No, jestli jo, pojďte nám to napsat a my tam na něj vlítneme. Každopádně já doufám, že jinak máte ten dnešek pohodičkovej a taky k tomu přidáme už za malou chvilku další skvělou muziku. Dáme si třeba Taylor Swift. A taky její Opalite a budu pro vás mít taky špetku poctivýho punk rocku. To jsou My Chemical Romance a i tihle borci nám tady budou dělat společnost, takže takhle skvěle budou znít následující minuty, tak určitě zůstaňte s náma a fajn dopo.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Domov začíná v kuchyni. QV kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. QV kuchyně.cz.
3: Správa domu v pohodě a pro všechny? Ano, jde to. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a malá bytová družstva. Mimo jiné zajišťujeme i profesionálního předsedu. Správu provádíme po celých severních Čechách. Neváhejte se na nás obrátit na www.sbd-ps.cz. Naše správa, vaše spokojené bydlení.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady.cz. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mátáče.
5: Migové.
4: Harley.
5: Single X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mátáče za podpory Hit Radia Kontakt.
6: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
11: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
12: Profesionální a spolehlivá správa vaší nemovitosti, to je okresní stavební bytové družstvo Kamenická. OSBD Kamenická.cz.
13: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
14: Bydlet o úroveň výš?
15: Můžete i vy.
14: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
15: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
14: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
15: Rezidence Level 21.cz.
16: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
17: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
18: Pak hrnky, flešky, kufříky,
17: vyměním za kuponky.
18: Škola volá!
19: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
20: Radio Kontakt.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.
22: Hit Radio.
23: Hey, Fonsi.

0: Už je tady 11. hodina, jdeme mrknout, jak to vypadá na silnicích v našem regionu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte v centru Liberce, v ulici Na Příkopě bourala dvě osobní auta, tak tudy projíždějte opatrně. S komplikacemi počítejte taky na Jablonecku, na silnici třetí třídy v Janově nad Nisou. Tady se střetlo osobní auto s autobusem a vozovka je průjezdná Kyvadlově. No a nohu z plynu sundejte taky na Semelsku, na trase z Košťálova směrem do Jilemnice u Kunratic. Tady odklízejí hasiči padlý strom. Silnice je neprůjezdná, tak i tady bacha na to, dobře dojeďte. A vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
2: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Již 33 let držíme tempo i správný směr. Recuper Sichrov. Moderní technologie, chytré inovace, úsporná a ekologická řešení.
9: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
10: 11 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová. Od ledna by se mohly změnit platové tabulky. Nejnižší tarif by měl začínat na minimální mzdě, která by pro příští rok měla činit 24 900 korun. Ani žádná z dalších tarifních částek by neměla klesnout pod zaručený plat. Výdělek by se nově měl pravidelně upravovat po 5 letech praxe. Liberecký kraj přispěje 500 tisíc korun na pořádání dětské univerzity. Ta v nadcházejícím školním roce nabídne žákům základních a středních škol přibližně 15 celoročních kurzů zaměřených na technické a přírodovědné obory. Výuka začne na přelomu září a října a potrvá do června. Drábské světničky v Českém ráji procházejí záchranným projektem. Oblíbená skalní památka byla po letech obrovského zájmu turistů poškozená a v roce 2021 se pro veřejnost uzavřela. Vznikají tu nové schody, lávky a zabezpečení, které památku ochrání. Pokud vše půjde podle plánu, první návštěvníci se sem vrátí koncem září. Tenistka Markéta Vondroušová se odvolala k mezinárodní sportovní arbitráži proti čtyřletému zákazu činnosti za neodevzdaný vzorek při dopingové kontrole. Pokud by Vondroušová s odvoláním neuspěla, její distanc by vypršel 21. června 2030.
11: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky, železářství, Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
10: Teploty se na severu Čech pohybují mezi 16 až 19 stupni. Dneska budou stoupat maximálně na 19 až 23 stupňů. Bude polojasno až oblačno, později odpoledne až zataženo a místy může i zapršet.
9: Hit Radio Kontakt.
0: 11. dopolední je tady, od mikrofonu zdraví celý sever, Silvie Válková, ahoj, ahoj. Úterní dopolko máme krásně rozjetý, takže rovnou pokračujeme v krasojízdě. Už za malou chvilku vám prozradím, co se bude dít v éteru Hit Radio Kontakt o víkendu a proberem taky ty slibovaný mužský zlozvyky. No, bude to jízda. Nejdřív pro vás ale budu mít Shakiru a celou její zoo. Tady to je

To byly Like It a jejich křídla. Kamarádi, krásný dopoledne. Léto pomalu, ale jistě dobíhá do cílové rovinky. Už brzo se s ním budeme muset rozloučit, tak si tak říkáme, proč se nerozloučit ve velkým party stylu. A možná už vám je jasný, kam tím mířím. Přesně tak. Summer party, to je za mě jeden z nejlepších způsobů, jak zamávat na rozloučenou letním prázdninám. Takže ano, o víkendu se nám do éteru opět vrátí vaše oblíbená summer party. Celý víkend plný těch největších summer hitů. Budeme pro vás mít oldies klasiky i nový pecky. Všechno skvěle nakombinovaný tak, abyste si ten poslední prázdninový víkend užili naplno. Odstartujeme si to už v pátek v 6 a pojedeme až do neděle, protože je pátek ještě daleko, pojďme si rovnou teď dát malou ochutnávku. Mám tady pro vás hit, který se jmenuje Bongo Cha Cha Cha a podtitul má Summer Anthem, neboli letní hymna. Prostě víc letní už ten hit nemůže být. Zároveň je to hit, který taky prošel renesancí, a to díky sociálním sítím, kdy se v roce 21 začal masivně používat u Reelsek a dotáhl to až sem k nám do éteru. Tak pojďme rovnou na to. Tohle je ochutnávka Summer Party, která nás čeká o víkendu. Jdeme na to!

0: V éteru Hitrádia Kontakt. Za chvilku už je tady 11:30 a my si v tomhle čase otevřeme Pandořinu skřínku. Holky, jaký nejhorší zlozvyk má váš partner? Co vás prostě úplně vytáčí do běla? Podle nového průzkumu nás nejvíc štve, že po sobě muži nechávají bordel, neposlouchají, když jim něco říkáme a dělají divný mlaskavý zvuky u jídla. Já ale věřím, že tohle je jen špička ledovce, takže dámy, teď máte možnost si anonymně postěžovat a pustit to ze sebe ven. Pojďte mi napsat na náš WhatsApp, jaký má váš partner největší zlozvyk. Tohle je číslo k nám do studia.
1: WhatsApp Hitrádia Kontakt 606 825 404.
0: Za chvilku to proberem, těším se na zprávy.
2: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
3: Ano, na webu lksobě.cz.
2: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
3: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
2: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
4: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebr marš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová.
5: Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz.
6: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
7: Mirá.
6: Rybičky. Hrady.cz. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mácháče.
7: Mikové.
6: Harley.
7: Single X.
6: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mácháče za podpory Hitrádia Kontakt.
8: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
6: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
14: 10 za měsíc?
13: Spíš 12.
14: 12? Vážně, Zuzko?
13: 7378.
14: Za toho velkýho Enyaqa?
13: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
14: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
13: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
15: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
16: Co to zas po pájsku je za pikle?
17: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
18: Ptáte se, kam všichni spěchají? Přece na Hlavickou pouť. Koná se 29. a 30. srpna. Co tam všechny táhne? Hlavně pouťové atrakce, rodinná atmosféra a plno zábavy. Nebudou chybět stánky nejen s občerstvením, tancovačka pod hvězdami, výstava vojenské techniky i sobotní ohňostroj. 29. a 30. srpna Hlavická pouť. Tak pospěšte!
19: Výborné stáčené frizanté.
20: Z rodinného vinařství víno Hruška. V Liberci na Fígnerce nebo Jablonci u divadla.
19: Bílé a růžové frizanté z víno Hruška.
1: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Don't Worry a Leony, i to se nám prohnalo éterem Hit Radia Kontakt. My jsme si tady před malou chvilkou načali téma nejhorších mužských zlozvyků a vy mi píšete ve velkým, tak pojďme na to. Já jsem teda slíbila, že to dneska bude anonymní, ale za to jsem se vás doptávala na město, odkud pocházíte, ať to máme aspoň takhle demograficky rozdělený. Takže, co štve českolipské holky? Nechává prázdné obaly od jídla a pití v lednici, háže ponožky přímo vedle koše na prádlo a nikdy nevyhodí prázdnou ruličku od toaleťáku. Takže pánové z České Lípy, pište si poznámky, protože třeba to psala vaše paní, člověk nikdy neví, že jo. Potom dorazila taky jedna zpráva z Turnova. Všechny opravy v domácnosti plánuje na zítra a takhle to plánuje už měsíce. Přesně, co můžeš udělat dnes, odlož na pozítří a máš dva dny volna. Teď něco od libereckých dám. Když se ho ptám, co mám uvařit, a on vždy odpoví, nevím, nebo je mi to jedno. A hned přidám další. Za vynešení koše očekává pochvalu a medaily. Teda, holky, vy jste se do toho pustili ve velkým, ale pozor, na závěr zpráva od dámy, která mi bohužel neodepsala zpátky, odkud je, nicméně ta zpráva zní: můj manžel žádné velké zlozvyky nemá, drobné chybičky na něm respektuju a miluju, bez nich by to nebyl on. Nádherný, no jenom škoda, že nevíme to místo zaslíbené, kde se muži mají takhle a jsou obdivováni za své nedostatky. Já myslím, že by tady extrémně stoupnul turismus. Každopádně díky za všechny zprávy, já myslím, že se ve všech vašich odpovědích našlo spoustu dalších žen a aby to bylo fair, tak si asi příště budeme muset dát taky nějaký ty ženský zlozvyky. No, budu na to myslet, do té doby ale další hity, mám pro vás Nirvánu a jejich Smells Like Teen Spirit, tak volume doprava.

0: Koláč od Jelenu, hit, který nám zní v cílový rovince dnešního dopoledního rozjezdu. Za chvilku už 11:45, čas oběda je tady, no tak jestli už jste k němu zasedli, dobrou chuť a určitě si taky nechte místo na moučník v podobě srdcovek, který vám tady budeme servírovat už za malou chvilku po 12. hodině. Opět pro vás budeme mít pět nestárnoucích megahitů. Dneska zazní třeba i jedna z mých velkých letních srdcovek a to jsou Venga Boys. Tohle nejde nemilovat. A bude i srdcovka na přání, tak už si klidně nažavte telefony, mějte se krásně, zvládněte i tu druhou půlku dne a slyšíme se zase zítra v 9. Tak čau, čau.
1: Letošní krajské dožínky proběhnou už tuto sobotu v Jilemnici. Nebudou chybět regionální dobroty, folklor ani tradiční dožínkový průvod. Co dalšího krajské dožínky nabídnou a proč je důležité tuhle tradici udržovat? Nejen o tom jsme si povídali s náměstkem hejtmana Jiřím Klápštěm. Vám to na Hitrádiu Kontakt prozradíme už ve čtvrtek.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hitrádia Kontakt.
3: Říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tok šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy.
4: Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
5: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
6: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
13: firmanazážitky.cz.
14: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
15: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
14: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
16: tisku.cz.
17: Náplně hned. O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
18: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
19: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí, tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
14: Poslední táborák léta? To jo?

0: hity na Hitrádiu. Léto je lepší s Hitrádiem. Hitrádio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na Liberecku mezi Svijany a Svijanským újezdem probíhají práce na vozovce. Jezdí se kyvadlově, tak počítejte s krátkým zdržením. A pracuje se taky v Raspenavě ve Fučíkově ulici, i tady očekávejte omezení provozu. Vaše dopravní info nám volejte na číslo 800 900 952.
3: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
4: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
6: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
7: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
8: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Začala schůze sněmovny. Poslanci by se měli znovu zabývat spornou vládní novelou rozpočtových zákonů. Vetoval ji prezident Petr Pavel. Opozice se obává toho, že předloha umožní vládě rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti, utrácení a růst státního dluhu. Vládní tábor chce veto přehlasovat. Příprava dálnice D35 Českým rájem je opět na začátku. Ředitelství silnic a dálnic musí znovu nechat posoudit dopady stavby na životní prostředí v tomto cenném území. Původně měla stavba začít v roce 2029. Teď dokumenty ředitelství silnic a dálnic počítají se zahájením až za 7 let. Pokračuje generální ředitel společnosti Radek Mátl.
10: Dříve než v roce 2029 my se nedostaneme k tomu, abychom byli rozhodnuto o variantě. To znamená, teďka nás čeká fakt 2,5 roku proces, nový EIA, posuzování, výběr varianty, pak teprve projektování, výkupy pozemku, takže za mě 2033 je velmi optimistický termín, já si myslím, že to bude ještě později.
9: O silnici 1/35, která odvede dopravu mimo zástavbu a zlepší spojení mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem, se diskutuje už čtvrt století. Cyklisté na Vueltě dnes absolvují čtvrtou etapu, poslední mimo území Španělska. Pojede se 105 náročných kilometrů v Andoře. Včerejší etapa ve Francii se nedojela kvůli krupobytí, nakonec byla zcela zrušena. V čele tak zůstal největší favorit Slovinec Tadej Pogačar. Teď se podíváme k nám.
2: Příprava dálnice D35 Českým rájem je opět na začátku. Ředitelství silnic a dálnic musí znovu nechat posoudit dopady stavby na životní prostředí, což potrvá nejméně 2,5 roku. Původně měla stavba začít v roce 2029. Teď se v nejlepším případě počítá se začátkem stavby v roce 2033.
11: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
2: V Raspenavě je 18 stupňů, v Kořenově 16 a ve Svoru 19. Odpoledne bude na severu Čech polojasno až oblačno, postupně až zataženo a možnost přeháněk.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, krásné úterý, s vámi Kateřina Pechová a ano, jsou tady další srdcovky. I dneska to bude nabitý fancy E-Type, taky All Saints nebo Genesis, ale teď se podíváme do roku 1999 a ačkoliv venku mraky, tak my se přesuneme do léta. Dáme si celosvětově úspěšný hit nizozemské Eurodance skupiny Venga Boys. A zkušení už možná tuší, že vyrazíme na Ibicu.
0: Hit Radio Kontakt.
2: After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: to Ibiza. Venga boys, we're going to Ibiza. Posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: No a pokračujeme v srdcovkách. Před námi skupina, kterou určitě všichni dobře znáte. A taky dobře známe ten moment, kdy ze skupiny Genesis odešel Phil Collins. A právě tenhle song byl naprosto historickým milníkem v historii kapely, protože představuje právě jedinou éru bez Phila Collinse. Jo? Je to song, který vyšel v roce 1997 jako pilotní single z jejich 15. a zároveň posledního studiového alba Calling All Stations. Takže dámy a pánové, Genesis a Kongo. Naše další dnešní srdcovka. Jdeme na to!

0: All Saints a Pure Shores, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tohle byl song z roku 2000, mimochodem taky vznikl jako hlavní single pro soundtrack k úspěšnému filmu Pláž s Leonardem DiCapriem v hlavní roli. Viděli jste? Je to skvělý film a ano, tenhle song vznikl právě kvůli němu, tak schválně, jestli jste neviděli, puste si. Další srdcovka nás přenese do roku 94 a přenese nás do Švédska, ale pozor, i tam umí Eurodance. Je to tak, čeká nás song švédského zpěváka a producenta E-Type. Vlastní jméno má skoro normální Bo Martin Erik Eriksson. Jo, oni to takhle mají ve Švédsku rádi. Každopádně tenhle song patří mezi naprostý klasiky devadesátkových diskoték. A naprosto fantasticky definovala zvuk tehdejší skandinávské taneční scény. Takže vy, co jste dlouho nebyli na diskotéce, můžete se tam přenést právě teď, odkudkoliv.

0: No jo, Flames of Love, Fancy v éteru Hitrádia.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Mimochodem, song, který vyšel v roce 1988 a byl to jeho nejúspěšnější single. Proto ho asi máme všichni tak hluboko v mozku, pravděpodobně v hlavě, ano, tam se ukládají songy. Mě zajímá, jaký song se tam uložil takhle vám. Pojďte mi napsat, protože ano, ještě je čas na tu vaší srdcovku. A to znamená, že teď berete telefony, píšete na 777-937-777, jaká je ta vaše srdcovka a hlavně proč. Ten důvod je zásadní. Může to být samozřejmě i jenom o tom, že vám ten song prostě dělá dobrý den, jo? Že to je najednou všechno takový veselější. Nebo to může mít samozřejmě i mnohem hlubší podtext. Tak napište. Napište si o svoji srdcovku na 777-937-777. Jednu z nich si za chvíli dáme. No a do té doby třeba Westlife a jejich Uptown Girl. Tak buďte s námi.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Každý den začíná dobrodružstvím. Ve školce, na hřišti nebo na horách. A my ve V-Martu víme, že děti potřebují oblečení, které vydrží všechno. Ušito v Liberci s péčí a z kvalitních materiálů. Od legín a soft šelek až po čepice oblékneme vaše dítě od hlavy k patě.
4: A s jednorožci i dinosaury!
3: Objevte české oblečení pro malé i větší děti na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
5: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. Čandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás.

0: Čanda Solar.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mátáče.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindle X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mátáče za podpory Hitrádia Kontakt.
4: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Hitradio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hitradio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
8: Profesionální a spolehlivá správa vaší nemovitosti, to je okresní stavební bytové družstvo Kamenická. OSBD Kamenická.cz.
9: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
10: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
11: KB Car, Generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
12: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
13: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
14: Výborné stáčené frizanté.
15: Další důvod, proč zajít do vinotéky Víno Hruška v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla.
14: Frizanté z Víno Hruška.
16: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
17: 20 let od doby, kdy Pluto je trpasličí planetou.
18: Ano, ano, 20 let a tak na to tak koukám a říkám si nejenom, že jsem to včera prokaučoval, protože to je včerejší téma, ale přišlo mi to tak extrémně zajímavý, že jsem s tím musel teda přijít dneska, takže 20 let, ano, víme, že jste taky šokovaný, myslel jsem si, že to je tak 10.
17: Dneska je to výročí 20 let a jeden den.
16: Dej si snídaní šampionů na Hitrádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Tak čo, užili jste si to Westlife a Uptown Girls s Hitrádiem.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: To je čas na poslední dnešní srdcovku a to je samozřejmě ta vaše. Po dlouhým vybírání a přemýšlení jsem nakonec vybrala dneska SMSku od Jirky z Hradce Králové. Jirka píše, Lou Bega, girlfriend everywhere. Tady to opravím, je to I got a girl, ale jo, jinak je to o tom, že má Lou Bega úplně všude holky. Je to srdcovka, měli rád taťka, vždycky na něj vzpomínám, jak si pohupoval a teď dělám to též, co on. A to jsou ty krásné srdeční vzpomínky. A přesně tak. A o tom srdcovky jsou. Takže, Lou Bega, I got a girl a pojďte se pořádně pohupovat. Jdem na to.

0: personál.
1: Miles Schmidt s námi v éteru Hit Rádia. Dámy a pánové, přátelé, kamarádi, přesně za týden jdou vaše děti do školy, respektive za týden touhle dobou už se z ní budou asi dokonce i vracet. Tak pokud máte doma nějaký školou povinný, nezapomeňte jim to šetrně připomenout, jo? Další k tomu za chvilku 21 Pilots, taky David Guetta nebo Eva Farna, neříkej, co má se stát.
2: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
6: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
7: Spolehlivý a rychlý internet v Libereckém kraji. To je Sferianet. Kvalitní pokrytí a rozsáhlá optická síť. To je Sferianet. Bezkonkurenční ceny s rychlostí až 1000 megabitů. To je Sferianet. Internet, televize, volání. To je Sferianet. Volejte 480 000 000. Sferia.cz.
8: Vracíte se do práce nebo potřebujete chvíli pro sebe? Dětská skupina Pexeso ve Vratislavicích nad Nisou přijímá děti už od jednoho roku. A plenky nejsou problém. Děti čeká rodinné prostředí, nadstandardní péče, Montessori prvky i angličtina. Přijďte se přesvědčit osobně. Dětská skupina Pexeso. Na Facebooku a na dso.pexeso.cz.
9: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
10: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
11: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
10: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
12: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
13: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
14: No jistě.
13: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
14: No jistě.
13: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
14: No jistě.
13: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
15: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
16: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
17: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
16: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
18: Tisknu levně CZ.
19: Náplně hned.
20: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána a cítíte, že tohle bude dobrý den.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Kontakt.

0: Tohle jsou Axwell a Ingrosso v éteru Hitrádia těsně před 13. Za chvilku Katy Perry nebo Kamrad, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. V Jablonci nad Nisou v Rýgrově ulici na křižovatce z Palackého bourala dvě osobní auta, tak projíždějte s opatrností. A v Tanvaldu se pracuje ve Školní ulici v úseku mezi ulicema Palackého a Komenského a silnice je tady uzavřená. Vaše dopravní info nám volejte na číslo 800 900 952.
2: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
3: Pečujte o sebe i svou domácnost výhodně v Globusu Liberec. Od 26. srpna do 8. září získáte 15% slevu na celý sortiment drogerie se zákaznickou kartou Můj Globus. Těšíme se na vás. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
4: Festival Hrady.cz na Bezdězu. Poslední prázdninový víkend. Danlanda, MIG 21, Miraj, Tomáš Klus a další. Festival Hrady.cz na Bezdězu.
5: Autodoprava Hlavatý. Kontejner přistavíme. Fekálie vyvezeme. Kanalizace vyčistíme. S námi bez řečí. Odpady / Hlavatý.cz.
6: Zábava pro celou rodinu pod jednou střechou.
7: Centrum Babylon.
8: Největší krytý zábavní park v České republice. Centrum Babylon.cz.
9: Spolehlivé technologie pro obce, firmy i domácnosti. Technologie, které dávají vodě nový život. Více na bmto.cz.
10: Již 33 let držíme tempo i správný směr. Rekuper Sichrov. Moderní technologie, chytré inovace, úsporná a ekologická řešení.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: Je 13. hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Poslední prázdninový týden přinese postupné oteplení až ke konci týdne. V pátek se dočasně vrátí tropické hodnoty. Na Moravě bude místy až 34 stupňů. O víkendu pak přinese studená fronta, ochlazení a déšť. Podle dlouhodobé měsíční předpovědi by mělo být počasí pro následující týdny spíše průměrné. Letošní kandidáti na senátory nejpozději dnes obdrží volební čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky z jejich jmény pro senátní volby. Čísla jim vylosuje městský úřad v sídle příslušného volebního obvodu. Podobně dostanou volební čísla i uskupení a nezávislí kandidáti pro souběžné komunální volby. V pátek se na obloze objeví částečné zatmění měsíce. Ukaz bude pozorovatelný od časných ranních hodin a nejlepší podmínky nabídne jihozápad země. Jakou technikou se vybavit, doplní astronom Petr Horálek.
14: Na pozorování měsíčního zatmění není zapotřebí žádná speciální výbava. Ukaz je pozorovatelný pohyma očima i bez dalekohledu. Pokud ale přeci jen budete mít po ruce nějaký malý dalekohled, například triedr, budete si moci lépe vychutnat měsíční krátery.
13: Podobná zatmění nastávají maximálně 4x do roka. Teď ještě pohled k nám.
1: Přívalový déšť z minulého týdne poškodil novou městskou knihovnu v Turnově, která stála přes 115 milionů korun. Knihovna tak kvůli tomu na začátku září neotevře. Voda se dostala dovnitř a poničila stěny, část nového nábytku, počítačový systém a zhruba 1000 knih. Škoda zatím vyčíslena nebyla.
15: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
1: Na severu Čech se budou odpolední teploty pohybovat mezi 18 až 21 stupni. Čeká nás většinou oblačno, k večeru až zataženo a místy může taky zapršet.
0: Hezké odpoledne, 2 minuty po 13. hodině. Krásný úterý přeju. Doufám, že zvládáte ten týden s naprostým přehledem. No a vy, co si třeba ještě užíváte poslední prázdninovou dovolenku, tak doufám, že jsou to samý ohňostroje. Katy Perry.

Kamarád a Be Mine, posloucháte Hit Radio. A co, už jste po obědě? Jestli jo, je čas na kávu. A fakt neváhejte, běžte si to kafe udělat, je to zdraví. Zase se potvrdily pozitivní účinky kávy na lidské zdraví. Ne, že bychom to potřebovali, ale je to super, když si to kafe dáváte a víte, že vlastně pomáháte svýmu tělu, jo. Aktuálně se zjistilo, že každodenní vypití 4 šálků kávy by mohlo snížit riziko předčasného úmrtí. Podle dosavadních zjištění totiž zlepšuje funkci jater, snižuje možnost zánětů a dokonce posiluje imunitní systém. 4 šálky, dámy a pánové, 4 šálky. Já jsem dneska zatím na 3, takže si jdu dělat kafe a vy taky, jo? Protože krom všech zdravotních benefitů, ono to zlepšuje i třeba atmosféru v práci, jo? Pojďme se všichni omluvit kolegům, co jsme jim řekli před tím prvním kafem a dejme si to 4. Ellie Goulding.

0: OMI a Cheerleader. Posloucháte Hit Radio a kamarádi, tento pátek naposledy.
1: Dokonalá desítka, 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Je to tak, je to jenom na vás, 10 otázek, 10 správných odpovědí a to znamená 10 tisíc. No prostě za každou správnou odpověď tisícovka na tankkartě Easy. A můžete vyhrát s Orlenem naposledy tenhle pátek, je to tak. Budu držet pěstě samozřejmě, protože to není jenom benzín, jo, ale to jsou taky dobroty na cesty a přece jenom v září se cestuje ještě líp než v létě, pač není takový vedro, co si budeme povídat, tak na to nezapomeňte. Pátek opět budeme vyhrávat. Jeden z vás dostane možnost nabít si svoji tankkartu Easy, jak jsem řekla, až na 10 tisíc korun. To už jenom na vás, navíc je to hrozně jednoduchý, protože všechny ty otázky mají odpověď číslici od 1 do 10, no a ty čísla se neopakujou, jo, takže každá další odpověď vás posouvá k tomu vytouženému krásnému výsledku, takže nezapomeňte, už tenhle pátek, dokonalá desítka naposled, držím pěsti.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
3: No zase praská stoupačka, pořád nějaký starosti, jenomže kde najít správce domu se zkušenostmi, který se postará o všechno?
4: Já se ti, Vláďo, divím, že si to pořád tak komplikujete.
5: My to máme vyřešené. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Obstarají nám komplet všechno, co správa domu potřebuje. Dokonce nám zajistí

0: zajistili i profesionálního předsedu SVJ. A jsme v pohodě. www.sbd-ps.cz.
1: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Atención!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
9: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
10: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
11: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
10: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
12: tisku.cz.
13: Náplně hned.
14: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

0: Výborné stáčené frizanté.
1: Z rodinného vinařství víno Hruška. V Liberci na Fígnerce nebo Jablonci u divadla.
0: Bílé a růžové frizanté z víno Hruška.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Benson Boone v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. No a dámy a pánové, je to nevyhnutelné, prostě nám končí léto, minimálně prázdniny určitě a tak je na čase udělat i takovou oficiální rozlučku, jo? A proto tento víkend nás čeká poslední summer party. Mm-hmm. Je to smutný, ale zase celý ten víkend bude veselý. Startujeme v pátek v 15.00, jak jste zvyklí, končíme v neděli v 18 večer. A jako takhle, jo, když se řeknou ty nejlepší letní songy za posledních 30 let, tak je vám asi jasný, že to je natřískaný. Jo, jakože to je neskutečný. Co všechno pro vás máme? Takže doporučuji naplánovat třeba nějakou grilovačku. Ono má být hezký o víkendu a o soundtrack se vám k tomu postaráme my. Jo, úplně vidím, jak stojíte u grilu Ace of Base. Pak nějaká lehká opalovačka. Tom Jones k tomu úplně ideální, že jo? No a potom trošku toho vínka na večer. No a to musí být troška Itálie. Mambo Italiano a víte co? Mambo Italiano a Shaft si dáme do uší právě teď. Troška toho léta pod těmi mraky. Jo? Jdem na to.

0: Mark Ember a Belong Together, posloucháte Hit Radio. No a když se řekne patříme k sobě, tak já si myslím, že my lidé, patříme k vínu. A víno k nám, jo, prosím vás, dokonce už 6 000 let. Už 6 000 let si víno v Evropě užíváme. To je krásný. To je krásný, když se vezmete, kolik hezkých chvil to přineslo, jo, za tu dobu. Tak já jsem si na počest tohoto velkolepého výročí, páč 6 000 let, to zažijete jenom jednou, že jo, dovolila tady jednu z naší zahrádky tematicky. My máme rádi To se jinak nedá, činasky a víno už za chvilku, k tomu taky Sugar Babes nebo Damiano David.
1: Každý den přináší nové výzvy.
2: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
1: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
2: Více na práce Ontex.cz.
3: Denzo Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denzo vás srdečně zve.
4: Schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datar, opravdový elektrospecialista.
7: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
8: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
7: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Bydlet o úroveň výš?
11: Můžete i vy.
10: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
11: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
10: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
11: Rezidence Level 21.cz.
12: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
13: 10 za měsíc?
12: Spíš 12.
13: 12? Vážně, Zuzko?
12: 7378.
13: Za toho velkýho Enyaqa?
12: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
13: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
12: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
14: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
16: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Damiano David v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Rembrandt nebo Beyoncé, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na průtahu Libercem směrem na Turnov u sjezdu na ulici České mládeže probíhá u středního pásu oprava vozovky, tak tady počítejte s krátkým zdržením. A ve Varnsdorfu v Pardubické ulici probíhá rekonstrukce plynovodu a komunikace je neprůjezdná. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz. Jady.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a Jakeu.
7: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hi, I'm Lenny Kravitz.
10: Již 33 let držíme tempo i správný směr. Recuper Sichrov. Moderní technologie, chytré inovace, úsporná a ekologická řešení.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
13: 14. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Dnešní jednání sněmovny o sporné novele rozpočtových zákonů, kterou vetoval prezident, se může protáhnout do noci. Prosadila to vládní koalice ANO, SPD a motoristů kvůli očekávané obsáhlé opoziční kritice předlohy a obstrukcím už při projednávání programu schůze. Senioři si musí pohlídat důležitý termín. Stát jim ani letos automaticky nepošle poštou informaci o tom, o kolik se jim od ledna zvýší penze. Doplní mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová.
14: Dopis s oznámením dostanou jen ti, kteří se o něj požádají, nebo ti, kdo mají datovou schránku. O zaslání oznámení poštou nemusí žádat lidé, kteří si žádost podali již loni a následně ji nezrušili.
13: V tomto případě žádost zůstává v platnosti pro další roky a oznámení o zvyšování důchodů dorazí automaticky. Olympijský vítěz Josef Dostál bude na mistrovství světa v rychlostní kanoistice závodit jen na pětistovce. Z kilometru se kvůli viróze odhlásil. Na delší trati ho nahradí Tomáš Sobíšek. Šampionát v Poznani začne zítra a potrvá do neděle. Hlavní nadějí české výpravy je kanoista Martin Fuxa, který bude startovat hned ve třech disciplínách. Teď ještě pohled k nám.
1: Drábské světničky v Českém ráji procházejí záchranným projektem. Oblíbená skalní památka byla po letech obrovského zájmu turistů poškozená a v roce 2021 se pro veřejnost uzavřela. Teď tu vznikají nové schody, lávky a zabezpečení, které památku ochrání. Pokud vše půjde podle plánu, první návštěvníci se sem vrátí koncem září.
15: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství, Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
1: Odpoledne bude na severu Čech polojasno až oblačno, k večeru pak až zataženo a místy se může objevit taky přeháňka. Teploty mezi 17 až 21 stupni.
0: Krásné odpoledne, 3 minuty po 14. S vámi Kateřina Pechová, samozřejmě další porce fantastických hitů. Teď až nejslavnější sitcomový soundtrack. Tohle jsou Rembrandt, I'll be there for you.

Tohle jsou Rembrandts, I'll be there for you. No a dámy a pánové, je čas. Pravda? Nebo bullshit? Ano, opět jsme tady v té naší oblíbené rubrice a tentokrát se trošku otočíme za těma dovolenkama, co jste měli. Protože máte takovou tu tendenci vozit lidem kolem sebe dárky? I když to třeba vlastně nechtějí? Vykašlete se na to. Hele, to jsou vyhozené peníze, protože údajně 2/3 obdarovaných takový dárek vůbec nepotěší. 2/3, což je docela dost. Jasně, no, protože ono, co vyberete v těch suvenýrových obchodech, že jo? Magnetek, dobrý, popelník, pak třeba takový ty otvíráky, kde na druhé straně nahápaní nebo přirození, že jo? A tak, jakoby je hezký, že na ty lidi myslíte, ale možná je to vlastně zbytečný. Jo, já už jsem taky takhle vozla zapalovače a prostě vlastně úplně zbytečný křápy. Podle mě potěší takový ty věci, co se dají sníst, jo, jako olivový oleje, síry a podobně, ale jinak tady ty serepetičky, možná se na to prostě pojďme vykašlat. No a nebo se mýlim, nebo jste opačného názoru a proto jsme tady. Pojďte mi napsat 777-937-777 nebo nahrajte hlasovku na WhatsApp. Jste zastáncem těchto krásných dárků z dovolených, nebo jsou to podle vás hlouposti a je naprosto zbytečný to kupovat? Pište. Jak tomu posílám další hity, za chvíli Michal Schulte a tohle už je Beyoncé.

Michal Šulta, Rehab, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. No a řešíme tady dárečky z dovolených. Jestli to má smysl kupovat magnetky a podobné věci, nebo jestli je to blbost. Protože podle studie 2/3 lidí tyhle dárky vůbec nepotěší. A vypadá to, že mi to potvrdíte, protože Jarda píše jednoduše. Ahojky, mám rád dárky, co se dají sežrat. Za mě to je dokonalá odpověď. Hanka přesně v tomhle duchu. Ahoj, dárečky jako předměty mě nepotěší, ale láhev dobrého vína vždycky. No, vidíte, ale už se k tomu dostáváme. Jak se to dá sníst nebo vypít, je to perfektní. Jo, pak píše Kamča, my máme strejdu, který si prostě nemůže pomoct a kupuje nám ty největší blbosti, co se žene. Takže ano, i ten otvírák s přirozením doma. Já jenom doufám, že když už ty věci máte, že je fakt používáte a vždycky, když vezmete tuhle věc do ruky, že si na strejdu vzpomenete. Pište dál na 777-937-777, jak jste na tom z dárečky z dovolených. Ano, nebo je to blbost? Dejte vědět další hity k tomu, tohle je Alexandra Sten.

0: Díky, že jste se i dneska zapojili. Já vám za to pošlu další hity. Neil Diamond a Two Friends nebo Xindl X už za chvíli.
1: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
2: Ano, na webu lksobě.cz.
1: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
2: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
1: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
3: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax. Odolná, spolehlivá užitková auta s výkonným americkým motorem. Užitkové vozy Tenax. Silný a pracovitý parťák s nízkými provozními náklady. Tenax. Efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
4: Ptáte se, kam všichni spěchají? Přece na Hlavickou pouť. Koná se 29. a 30. srpna. Co tam všechny táhne? Hlavně pouťové atrakce, rodinná atmosféra a plno zábavy. Nebudou chybět stánky nejen s občerstvením, tancovačka pod hvězdami, výstava vojenské techniky i sobotní ohňostroj. 29. a 30. srpna Hlavická pouť. Tak pospěšte!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firma na zážitky.
6: CZ.
8: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
9: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
10: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
11: Mirář.
10: Rybičky. Hrady.cz. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mátáče.
11: Mikové.
10: Harley.
11: Xindl X.
10: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mátáče za podpory Hit Rádia Kontakt.
12: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
10: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
13: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
14: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
15: Prázdniny to balí, ale léto ještě zdaleka ne. Nechte přípravy na pondělí. Je tady s

0: Výborné stáčené frizanté.
1: Další důvod, proč zajít do vinotéky Vínohruška v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla.
0: Frizanté z Vínohruška.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Kindle X a Mirka Miškechová, posloucháte Hit Radio. Krásné odpoledne, 2:30, je dost možné, že už vyhlížíte cestu z práce domů. Pokud šéf není na dohled, zkuste klidně zdrhnout dřív. Třeba si toho nevšimne. Budu držet pěsti, pokud se opravdu odhodláte k tomuto riskantnímu kroku. Ale hele, teď už je úterý, no, tak to stejně nemá smysl už nějak jako přehánět do víkendu, že jo? Teď už je to za chvilku. No a pokud hledáte ten nejlepší večerní soundtrack, tak tam je to jasný. Hit Radio Classic. To znamená i dneska v 6 hodin společně budem cestovat časem s tím nejlepším z 80., 90. a taky milénia. A když se bavíme o tom miléniu, rok 2001. Pink, Get the Party Started.

0: Temper City Self-Aware, jste s Hit Radiem, krásné odpoledne. Blíží se 15. hodina, já se s vámi pro dnešek loučím, respektive na dalších pár hodin, slyšíme se večer u Hit Radia Classic. Teď už je čas na vaši oblíbenou odpolední show, nenechte si to ujít, pokud jedete z práce, tak hlavně opatrně, no a do celé ještě třeba pár maniaků. Konkrétně 10,000 Maniacs. Ano, do uší Because Tonight, taky Ray Dalton nebo DJ Antoine už za chvilku. Mějte se zatím hezky, ahoj.
1: Laundry Point. Revoluce v čištění oděvů. 20 let zkušeností, profesionalita a péče, která prodlužuje životnost vašeho šatníku. Odevzdejte oděvy pohodlně do nejbližší elektronické skříňky nebo sběrného místa. Objednávku i platbu vyřídíte online, rychle a bez starostí. Najděte svůj Laundry Point a přesvědčte se sami. Laundrypoint.cz.
2: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová. Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz. Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
3: Profesionální a spolehlivá správa vaší nemovitosti, to je okresní stavební bytové družstvo Kamenická. OSBD Kamenická.cz.
4: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
5: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
6: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
7: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava z Brusu nová. Tušky, desky, sešity. Do košíku dej i ty.
10: Pak hrnky, flašky, kufříky.
9: Vyměním za kuponky.
10: Škola volá!
11: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí. Tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.

0: I. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pozor si dávejte na Liberecku, na silnici 3. třídy v Oldřichově v Hájích. Narazilo tady osobní auto do domu. S opatrností projíždíte Kyvadlově. Pozor taky v Děčínské ulici v České Lípě u křižovatky se Sokolskou. Srazilo se tady osobní auto s cyklistou. Došlo i ke zranění, takže počítejte s omezením provozu a taky se zdržením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
9: Máme 15 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké odpoledne. Letošní kandidáti na senátory nejpozději dnes obdrží volební čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky s jejich jmény pro říjnové senátní volby. Čísla jim vylosuje městský úřad v sídle příslušného volebního obvodu, který adepty k volbám zaregistroval. Podobně dostanou čísla i uskupení v komunálních volbách. Situace v Pryznicových léčebných lázních v Jeseníkách se uklidňuje. Jak od nás víte, od začátku srpna tam hygienici evidovali hromadná onemocnění klientů a návštěvníků střevní chřipkou. Onemocnělo bezmála 150 lidí, u dvou se potvrdili noroviry. Původce se ale dosud vypátrat nepovedlo. V pátek se na obloze objeví částečné zatmění měsíce. Úkaz bude z Česka pozorovatelný od časných ranních hodin a nejlepší podmínky budou na jihozápadě země. Jestli je potřeba se na podívanou vybavit speciální technikou, řekne astronom Petr Horálek.
10: Na pozorování měsíčního zatmění není zapotřebí žádná speciální výbava. Úkaz je pozorovatelný pohyma očima i bez dalekohledu. Pokud ale přeci jen budete mít po ruce nějaký malý dalekohled, například triedr, budete si moci lépe vychutnat měsíční krátery.
9: Takováto zatmění nastávají maximálně 4x do roka. Fotbalová Sparta investovala do zajištění bezpečnosti nedělního ligového derby se Slavií 700 tisíc korun. Letenští o tom informovali na svém webu. Pražští rivalové se utkají poprvé od květnového nedohraného derby v Edenu, které předčasně ukončily výtržnosti slavistických fanoušků.
11: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
0: Na severu měříme aktuálně 19 stupňů Celsia, denní maxima se dneska šplhají na 23. Máme oblačno, místy zataženo, takhle nám to dneska vydrží až do večera.
7: Hit Radio Kontakt.
0: Ladíte odpolední show na Hit Radio Kontakt, odbyla nám třetí hodina, s vámi už je Denisa Janečková a máme toho dneska spoustu. Mám pro vás přichystaný lupeny na Hrady.cz u nás na Bezdězu, zároveň je dneska den odpouštění, i to samozřejmě probereme, no a v první řadě máme tady skvělý hity, který si užijeme už právě teď. One Direction, One Way or Another.

Pray. Coldplay Little Sims Burna Boy na Hit Radio Kontakt krátce po 15. hodině. Dneska máme den odpouštění a usměřování. Mě zajímá, kdy jste se třeba s kámošem na něčem neschodli, nebo jste se hold rafli, blbě řečeno, a to natolik, že jste se potom museli opravdu usměřovat a schválně kdo z vás odstoupil. Protože někdo to úplně nedokáže a někdy i to jste právě vy, kdo to nedokáže, a proto se musíte překonat a jít do toho. Dejte mi to vědět k nám na WhatsApp 606 825 404 nějakou historku, kdy s kámošem prostě jste měli nějaký krušný období, protože i to je život, takhle to funguje a ne vždycky je všechno růžový. Každopádně zajímají mě vaše příběhy, do té doby vám posílám další hity. Jmená si Bros a Every Single Day, to je kousek, který nás rozpumpuje na 100% právě teď na Hit Radio Kontakt.

edge of your knife, staying.

0: Sworn a jeho Ordinary nám zlepšil odpoledne na Hitrádiu Kontakt minutku po 4:15. Zároveň máme dneska úterý a příští úterý už je to osudný, to je totiž první školní den. Tematicky k tomu jsme vám dopřáli souboj na Instagramových stories, kde vlastně vybíráte ten úplně nejoblíbenější předmět, takže pokud teďko máte chvilku, běžte se kouknout a zahlasujte. Stejně víme, že nejoblíbenější bude buď to výtvarka, nebo tělocvik. Nevěřím, že by tam mohlo být něco jiného. Schválně, jak to dopadne, vidíte na Instagram Hitrádia Kontakt a my pokračujeme v hitech, za chvíli Imagine Dragons.
1: Zvu vás na Den chytré mobility, který se koná v Praze na výstavišti v Holešovicích v sobotu 19. září a všechny technologie, většinu z nich, si budete moct sami vyzkoušet. Akce je zdarma. Když dorazíte, budete si moci sednout do autonomně řízeného auta, podívat se do očí, popřípadě dokonce si stoupnout do cesty doručovacímu robotu. Chybět nebudou ani ukázky elektromobility, moderní logistiky nebo vhled do budoucnosti vysokorychlostní železnice a městské hromadné dopravy. Den chytré mobility je určen rodinám s dětmi, studentům i všem, které zajímá, kam se mobilita a technologie s ní spojené posouvají. Snažíme se ukázat moderní mobilitu srozumitelně a prakticky, abyste se jí nebáli, abyste věřili, že to, co děláme, nám bude pomáhat, bude bezpečné a abyste vlastně všichni si mohli užít ty technologie na vlastní kůži. Důležité je včas se registrovat na webu www.denchytremobility.cz.
2: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
3: Pyžámko s jednorožcema.
2: Máme.
3: Bundu a sovčelky s kočičkama.
2: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
3: Tepláčky, tyhle mám děravý.
2: Máme tyhle s dvojitými koleny.
3: A hlavně méně.
2: Neboj, máš ho už v batůšku.
3: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
2: Pyžámka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Uši to v Liberci.
4: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
5: Přijďte o prázdninách do IQ Parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ Parku. Více na iqlandia.cz/IQ Park.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Na boku? Nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
9: KB Car, Generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
10: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
11: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
12: Výborné stáčené frizanté.
13: Z rodinného vinařství víno Hruška. V Liberci na Fígnerce nebo Jablonci u divadla.
12: Bílé a růžové frizanté z víno Hruška.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

Kateřina Marie Tichá a její Plamen v Eteru Hitrádia Kontakt, takhle skvělej hit a před námi další skvělej hit, který zároveň poukáže i na to, jak to bude znít teďko o víkendu, protože nás čeká poslední prázdninový víkend a to znamená, že se ponese v duchu summer party. Třetí letošní bude nabitá, koukala jsem na ten playlist a je to neskutečný. Co si budem povídat, všechny dny jsou vždycky lepší a najednou takový i příjemnější, když vám právě k tomu hraje dobrý playlist. No a o ten my se staráme denodenně a taky v rámci summer party ještě o něco možná trošku víc. Před námi aktuálně Underdog Project a taky Summer Jam, tak se na chvilku zasněte a představte si, že venku svítí slunce a vy máte nohy na břehu moře

0: Nico Santos a Ray of Light. V éteru Hit Rádia Kontakt my si dneska povídáme o tom, kdy jste se s kámošem naposledy třeba rafli a kvůli čemu jste si museli odpouštět a usměřovat se. Koukám, že zprávy na WhatsAppu se mi hromadí a strašně se mi líbí kontrast mezi ženy a muži. Pište dál, ještě máte malou chvilku, za chvilku to všechno probereme. Rozhodně tady musím zmínit Lenku, která nám mi napsala takovou typickou ženskou zprávu. Za chvíli na to kouknem, do té doby třeba Sia, Kendrick Lamar a Greatest. Už za chvíli.
1: Letošní krajské dožínky proběhnou už tuto sobotu v Jilemnici. Nebudou chybět regionální dobroty, folklor ani tradiční dožínkový průvod. Co dalšího krajské dožínky nabídnou a proč je důležité tuhle tradici udržovat? Nejen o tom jsme si povídali s náměstkem hejtmana Jiřím Klápštěm. Vám to na Hitrádiu Kontakt prozradíme už ve čtvrtek.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hitrádia Kontakt.
3: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
4: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. Čandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
5: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
6: Extreme Sale v online shop CZ.
7: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Pečujte o sebe i svou domácnost výhodně v Globusu Liberec. Od 26. srpna do 8. září získáte 15% slevu na celý sortiment drogerie se zákaznickou kartou Můj Globus. Těšíme se na vás. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
9: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
10: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
11: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
12: Profesionální a spolehlivá správa vaší nemovitosti, to je okresní stavební bytové družstvo Kamenická. OSBD Kamenická.cz.
13: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
14: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
15: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
16: No jistě.
15: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
16: No jistě.
15: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
16: No jistě.
15: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
17: Vracíte se do práce nebo potřebujete chvíli pro sebe? Dětská skupina Pexeso ve Vratislavicích nad Nisou přijímá děti už od jednoho roku. A plenky nejsou problém. Děti čeká rodinné prostředí, nadstandardní péče, Montessori prvky i angličtina. Přijďte se přesvědčit osobně. Dětská skupina Pexeso. Na Facebooku a na dso.pexeso.cz.
18: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
19: Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a JQ.
20: Hit Radio Kontakt.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

Disturbed Sound of Silence. Možná nějaký ten zvuk ticha jste měli s nějakým svým kámošem, proto to taky dneska řešíme, máme den odpouštění a tak jsem si říkala, že byste mi mohli prásknout, kvůli čemu jste si museli odpouštět s vaším kámošem. Jak už jsem naznačovala, psala mi Lenka a napsala zprávu, s kamarádkou jsme se naposledy pohádali kvůli tomu, že jsem měla pocit, že mě kámoška pořád přerušuje a vůbec mě neposlouchá. Ona naopak tvrdila, že jsem poslední dobou dost protivná. 3 dny jsme se tak nějak obcházeli, až mi večer napsala, tak už se přestaňme oběchovat jako krávy a pojď na víno. No, tohle, to je prostě ženství. Takhle bych to řekla, takhle by to mělo vypadat vždycky. A líbí se mi naopak tady zpráva ještě od Davida, který napsal, že se svým kámošem pohádal kvůli penězům, protože byli na společný dovolený, on měl pocit, že platí většinu věcí a naopak kámoš tvrdil, že zase přehání. Nepříjemná hádka z toho byla, pár dní jsme spolu skoro vůbec nemluvili, ale sedli jsme si nakonec, všechno prošli a zjistili, že jsme si všechno jenom blbě zapisovali, kdo co platí. Jo, peníze, to je velký téma, co se mezi kámošima dokáže řešit, ale jsem ráda, že tady u Davida a i u Lenky a u spousty z vás, co jsem si pročítala zprávy, to nakonec dopadlo skvěle. Díky za všechny zprávy, já vám jdu postupně poodepsat a posílám vám mezi tím další skvělý hity, protože právě teď Green Day a Wake Me Up When September Ends.

0: Pár vteřin nám zbývá do 16. hodiny, takhle skvělé hity se tady užíváme. Jonas Blue, Jack and Jack a taky Rise. No a my pojďme na silnice. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pozor na průtahu Liberce ve směru na Turnov. U sjezdu na Sousedskou stojí tady nepojízdné osobní auto. Počítejte taky se silným provozem. No a pozor, ve Vysoké ulici v Liberci mezi křižovatkami Vojanova a Zlínská je tady uzavřená silnice. Tak na to myslete. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Festival Hrady CZ na Bezdězu. Poslední prázdninový víkend. Danlanda, MiG-21, Miraj, Tomáš Klus a další. Festival Hrady CZ na Bezdězu.
3: Autodoprava Hlavatý. Kontejner přistavíme. Fekálie vyvezeme. Kanalizace vyčistíme. S námi bez řečí. odpady@hlavaty.cz.
4: Zábava pro celou rodinu pod jednou střechou.
5: Centrum Babylon.
6: Největší krytý zábavní park v České republice. Centrum Babylon.cz.
7: Spolehlivé technologie pro obce, firmy i domácnosti. Technologie, které dávají vodě nový život. Více na bmto.cz.
8: Mami, já mám řidičák.
9: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
10: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
11: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
12: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hitradio Kontakt.
0: 16 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkartová. Bezmála 600 miliard korun letos v prvním pololetí spolkl hazard v Česku. Meziročně se objem vkladů zvýšil o téměř 13% a stejně vzrostl také objem vyplacených výher, který dělal skoro 540 miliard. Dominantní podíl na sázkách mají technické hry, třeba výherní automaty. Pojišťovny po bouřkách a silném dešti z minulého týdne zatím zaznamenaly škody za desítky milionů korun. Nejvíce událostí bylo ve Středočeském a Jihomoravském kraji. Čísla podle pojišťoven ale nemusí být konečná. Klienti totiž škody po podobných událostech hlásí i s několika denním odstupem. Senioři si musí pohlídat důležitý termín. Stát jim ani letos automaticky nepošle poštou informaci o tom, o kolik se jim od ledna zvýší penze. Víc mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová.
15: Dopis s oznámením dostanou jen ti, kteří se o něj požádají, nebo ti, kdo mají datovou schránku. O zaslání oznámení poštou nemusí žádat lidé, kteří si žádost podali již loni a následně ji nezrušili.
0: V tomto případě není nutné podávat žádost opakovaně. Zůstává v platnosti i pro další roky a oznámení o zvyšování důchodů bude zasílané automaticky. Olympijský vítěz Josef Dostál bude na světovém šampionátu v rychlostní kanoistice závodit jen na 500. Z kilometru se český kajakář odhlásil kvůli viróze. Na delší trati tak Dostála nahradí Tomáš Sobíšek. Šampionát proběhne v Poznani od středy do neděle.
16: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
0: Aktuálně jsme na 20 stupních Celsia. Vypadá to, že výš už dneska nepůjdeme. Naopak čekáme oblačno až zataženo a to dneska až do večera.
13: Hit Radio Kontakt.
0: Pokračuje odpolední show. Za mikrofonem je s vámi Denisa Janečková a my si pojďme užít právě teď Evo Farnou a Miraje. Tady je Vzpomíneš si.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Zlepši si náladu.

Lucenzo, Don Omar, Danza Kuduro na Hit Radio Kontakt. Vidíte to, rázem jsme se objevili někde u moře a i taková je dovolená, ale dokonce může být i v horách. To všichni dobře víme a každý podle svého gusta. Každopádně v Švýcarsku, v Alpách, se objevují stále čím dál tím více skalní trezory, a to pro boháče, vyloženě. Je to takhle popsáno, má to být super tajné, vyšel o tom článek, což pojďme si říct, že to asi není úplně ideální věc, jak něco udržet v tajnosti. Každopádně takový skvělý tip na last minute dovolenou, když nad tím přemýšlím. Vyrazit do švýcarských Alp, jo, vzít si nějaký pěkný věci na to, abyste mohli chodit po horách a třeba budete mít štěstí a hodíte ten jackpot. Poslední dobou se nachází různé cennosti právě ve skalách nebo taky v půdě celkově, ať už to jsou nějaký starožitnosti. No, představte si, že byste objevili trezor, kde by na vás číhali třeba 3 mega. Já si myslím, že by potom bylo hnedko vyřešeno na další dovolenou.

0: Kontakt, Shakira a její Zoo právě teď doznělo. No a vy, doufám, máte telefony u sebe a máte tam taky naťukaný číslo 48 512 12 12. Protože za malou chvíli vás budu vybízet k tomu, abyste k nám volali, protože si budete moct vysoutěžit dva lupeny na Hrady.cz u nás na Bezdězu. Ty se konají už od pátku, takže rozhodně je docela čas na spěch, takže vy si můžete odníst zadarmo právě od Hitrádia Kontakt. Jediný, co je k tomu potřeba, je mít naposlouchaný nějaký ty známý interprety, kteří tam budou, protože to je vlastně celý princip téhle hry. Vy budete totiž hádat songy, velice známé songy, upravené umělou inteligencí. Tak za chvíli soutěžíme.
1: Práva domu v pohodě a pro všechny? Ano, jde to. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a malá bytová družstva. Mimo jiné zajišťujeme i profesionálního předsedu. Správu provádíme po celých severních Čechách. Neváhejte se na nás obrátit na www.sbd-ps.cz. Naše správa, vaše spokojené bydlení.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam rega, vyhrávej mužik.
8: Herna u dětka, exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
9: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
10: Ptáte se, kam všichni spěchají? Přece na Hlavickou pouť. Koná se 29. a 30. srpna. Co tam všechny táhne? Hlavně pouťové atrakce, rodinná atmosféra a plno zábavy. Nebudou chybět stánky nejen s občerstvením.

0: kanalizace vyčistíme. S námi bez řečí. Odpady pomlčka hlavatý.cz.
1: Zábava pro celou rodinu pod jednou střechou.
2: Centrum Babylon.
3: Největší krytý zábavní park v České republice. Centrum Babylon.cz.
4: Spolehlivé technologie pro obce, firmy i domácnosti. Technologie, které dávají vodě nový život. Více na bmto.cz.
5: Tohle je ten Elrock, co dostal auto roku.
6: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
5: Tak to bude drahota.
6: 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
5: Za auto roku? Jako fakt?
6: Fakt. 6655. Jen v Auto Nord.
7: Škoda Elrock. Auto roku 2026 teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
8: Výborné stáčené frizanté.
9: Další důvod, proč zajít do vinotéky Vínohruška v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla.
8: Frizanté z Vínohruška.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Ladíte Hit Radio Kontakt, Rudimental, Ella Air a taky Waiting All Night právě teď doznívá. A nám přichází ta osudná chvíle, kdy volejte na číslo 48 512 12 12. Já koukám, že ten telefon tady zvoní jako po závod. Tak schválně, kdo se nám dovolal? Halo, halo.
1: Ahoj, Marek.
0: Ahoj, Marku, kde jsme tě zastihli?
1: Doma zrovna.
0: A doma, takže už hezky po práci a jdeš s námi soutěžit o lístky na Hrady.cz u nás na Bezdězu, je to tak?
1: No, ano, rád bych.
0: Takže pravidla jsou jasný. Máme tady upravený song jednoho z různých interpretů, kteří se vyskytnou právě na hradech, na festivalu Hrady.cz, ale je trošku přetvořený umělou inteligencí. Seš ready? Tak pouštím.

0: jinou řekou, včera mi...
1: Tak co? Říká ti to něco?
2: A jestli na něj Xindl X, může to být.
1: Je to Xindl X, správně, je to správně. Dokázal bys uhodnout i song? Každopádně lístky už máš v kapse, ale song bys dokázal uhádnout?
2: V tém věku.
1: V blbým věku, je to tak, je to v dance popu. Jak na tebe působil tenhle song?
2: No, suprově.
1: Jo, líbilo by se ti, kdyby to takhle Xindl předvedl i na hradech?
2: Taky by se mi to líbilo.
1: Jo, viď, byla by to trošku změna zase.
2: Ano, ano.
1: Máro, s kým vyrazíš na hrady?
2: No, asi s kamarádem.
1: S kámošem, tak doufám, že se zastavíš i u nás ve stanu Hit Rádia Kontakt, protože my tam budem.
2: Stavím se, určitě rád.
1: Budeme se těšit, Máro, zůstaň mě ještě chvilku na telefonu a za chvilku dohladíme detaily.
2: Jo, díky, měj se, ahoj.
1: Zatím. A vy poslouchejte dál Hit Rádio Kontakt, protože zítra pro vás budeme mít další dva lupeny a další song. Tak hodně štěstí. Hit

0: A Solitaire, krásný kousek, novej kousek Fetru Hit Rádia Kontakt, i takovýhle vám tady pouštíme. Za chvíli si dáme jeden z velice oblíbených songů, a to Hunter X a taky Golden, ale potom je přichystaná taky klasika Snow Patrol a Chasing Cars. Doufám, že máte krásný úterní odpoledne a ještě lepší, když ladíte Hit Rádio Kontakt. Tak za chvíli další songy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Každý den přináší nové výzvy.
3: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
2: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
3: Více na práce Ontex.cz.
4: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
10: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
11: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
12: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
13: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz. Jady.
14: Hit Radio Kontakt.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

Snow Patrol Chasing Cars. Féteru Hitrádia Kontakt, já jsem poslouchala, že jste dneska dopoledne společně se Silvou řešili, že už přichází to období, kdy chodíte do práce za tmy. Na to si dovolím reagovat tím, že jaký je to asi chodit z práce za tmy. Protože osobně, ano, zažívám to denodenně, protože hold, moje práce končí v 6, ne-li v 9 a říkám si, že možná je to mnohem horší chodit z práce za tmy. Protože přece jenom, když jdete do práce za tmy, je to těžší možná na to vstávání a podobně, na to připravení ráno a na ten rozjezd, ale zároveň víte, že vás čeká celý den. Kdežto naopak, když jdete večer za tmy, tak víte, že vás čeká už jenom tma a zase další ráno, kdy třeba, nedej bože, musíte zase za tmy do práce. Takže to máte dva v jednom. Kamarádi, jestli to máte podobně, klidně mi dejte vědět, můžeme si o tom popsat, popovídat a třeba si dát nějaký tipy a triky, jak se rychlejc probrat. Ale teď už turn the lights off.

0: Spring a Pretty Fly. My máme opět pár vteřin do 17. hodiny. Takovýhle skvělý hity si tady společně užíváme. Doufám, že vy máte pohodový úterní odpoledne. Pojďme mrknout, jak to vypadá u nás na silnicích. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pozor na Libereckou. V Jablonem v Podještědí bouralo tu osobní auto s motorkou. Na místě zasahují záchranáři. Vy projíždíte aktuálně jedním jízdním pruhem. A pozor mezi Svijany a Svijanským újezdem, kde probíhají práce na vozovce. Na místě je provoz řízen kyvadlově. Myslete na to, jezděte bezpečně a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
4: Bydlet o úroveň výš?
5: Můžete i vy.
4: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
5: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
4: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
5: Rezidence Level 21.cz.
6: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
7: Již 33 let držíme tempo i správný směr. Recuper Sichrov. Moderní technologie, chytré inovace, úsporná a ekologická řešení.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
0: 17 hodin, krátké zprávy a Bára Purkártová. Hezké odpoledne. Od ledna by se mohly změnit platové tabulky. Nejnižší tarif by měl začínat na minimální mzdě, která by měla pro příští rok činit 24 900 korun. Ani žádná z dalších tarifních částek by neměla klesnout pod zaručený plat. Výdělek by se nově měl pravidelně upravovat po 5 letech praxe. Povolání hasiče asi moc neláká. Aktuálně jich má Evropa zhruba 372 tisíc. Meziročně je to o zhruba 18 tisíc méně. Počet hasičů se pak podle nejnovějších údajů meziročně snížil taky v Česku. Je jich zhruba o 7% méně. Ve výjezdových jednotkách jen 7 tisíc. Nákupy školních a výtvarných potřeb jsou v plném proudu. Navzdory tomu, že prodejci lákají na slevy, rodiče musí sáhnout hluboko do kapsy. Zhruba 40% domácností odhaduje školní výdaje na více než 3 tisíce korun. Oproti loňsku zdražily hlavně výtvarné potřeby, sešity a taky aktovky. České volejbalistky dnes v Brně odehrají čtvrtý zápas základní skupiny na domácím evropském šampionátu. Od 19 hodin budou jejich soupeřkami Ukrajinky, které mají aktuálně o 2 body méně. Češky jsou v tabulce druhé za srbskými favoritkami.
8: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky, železářství, Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
0: Nejvyšší teploty během středy, tudíž zítřka, se vyšplhají na 21 stupňů Celsia s déle trvajícím deštěm maximálně na 19 stupňů. Čekáme nižší teploty a taky dešť a samozřejmě i zataženo.
2: Hit Radio Kontakt.
0: Pokračuje odpolední show, s vámi je Denisa Janečková a rovnou na start tady pouštím Coldplay a jejich Paradise.

Lidstvo se dělí na dva různé tábory. Opět. A to konkrétně na tábory, které raději jdou na samoobslužné pokladny a právě potom na ty, kteří se nechají rádi obsloužit. Já se přiznám, já osobně využívám samoobslužné pokladny pořád a všude. Od té doby, co se tady u nás začaly objevovat, tak si nepamatuju, kdy jsem naposledy opravdu byla na normální pokladně a možná je to trošku divný, ale zároveň mě to strašně vyhovuje mít sama pod dohledem vlastně co a jak si pípám, markuju a dělám. Zajímá mě, jak to máte vy, jestli i vy se tady rozdělujete na dva různý tábory a zároveň mám jednu špatnou zprávu, protože světem začíná kolovat zpráva, že samoobslužní pokladny nejsou úplně to nejvhodnější do různých obchodních řetězců, jelikož tam se strádá. No jo, všichni to víme, dá se to tam jednoduše obalamutit, ne, že bych vám k tomu chtěla navádět, ale raději to nedělejte, protože tím pádem bychom přišli o ty samoobslužné pokladny. A to nechceme, doufám, nikdo. Pojďme na další hity. Lady Gaga, Abracadabra, je pro vás nachystaná právě teď.

0: Bruno Mars a Grenade. V éteru Hit Rádia Kontakt před malou chvílí jsem tady zmínila a samoobslužné pokladny a koukám, jak se mi to tady nahromadilo na WhatsAppu. Co jsem v té rychlosti dokázala pročíst, spoustu z vás souhlasí a taky využívá samoobslužné pokladny, takže ještě jednou zmiňuji raději, hezky, opatrně a taky poctivě, protože když to bude pokračovat tak, jak to pokračuje, tak by nám je taky mohli zrušit. A kdo jsme na ně zvyklí, víme, že to by bylo teprve utrpení. Díky za všechny zprávy, jdu vám poslat další pecky, protože za chvíli je přichystaný třeba Lipo a Krištof a jejich Jednou jsem slíbil.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
4: Ano, na webu lksobě.cz.
3: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
4: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
3: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
7: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
8: Spolehlivý a rychlý internet v Libereckém kraji. To je Sferianet. Kvalitní pokrytí a rozsáhlá optická síť. To je Sferianet. Bezkonkurenční ceny s rychlostí až 1000 megabitů. To je Sferianet. Internet, televize, volání. To je Sferianet. Volejte 480 000 000. Sferia.cz.
9: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si na...

úžasné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochy. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas si

Na Hitrádiu Kontakt Zara Larsson a Lush Life. Odbyla nám přesně 17:30 a kdo právě teď třeba mícháte těstoviny nebo omáčku nebo právě parkujete před barákem, rozhodně si s námi užívejte i dál tyhle skvělý songy, protože před námi dvojce Kid Laroi a Justin Bieber, tak je jejich Stay, ve skutečnosti velice dobří přátelé, kteří vydali tenhle společný song. No umíte si představit, kdybyste vy se svým nejlepším kámošem vydali nějaký společný song, jak by se asi nazýval? Zkuste o tom polemizovat a my si jdeme dát tuhle pecku.

0: David Kushner a taky Daylight. Skvělý song. Féteru Hit Rádia Kontakt. Takhle krátce před 6:15. Od 6 už to znamená další várka skvělých songů a tentokrát právě těch, který vám třeba nasadí brýle a přenesou vás zpátky v čase, třeba do doby, kdy jste potkali svoji drahou polovičku, které právě teď vaříte večeři. Kdo ví, náhoda existuje a dneska vás toho čeká opravdu spoustu. Metallica, taky Madonna, 18 nebo Moloko a spoustu dalšího. No, je na co se těšit, věřte mi, že po 18. hodině budete chtít ladit Hit Radio Kontakt a rozhodně nebudete chtít, aby to skončilo. Ještě, že to budou 3 celý hodiny nabitý právě těmahle hitama. Teď už ale další songy.
1: Říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tok šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy. Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
2: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa, Sosnová. Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
5: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí. Tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
9: Poslední táborák léta? To jo, ale...

0: na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem. Hit Rádio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Za 100 let doznělo éterem Hit Rádia Kontakt, takhle na konec naší dnešní společný odpolední show. To znamená, že za chvíli už si vás přeberou do otěží kolegové z večerních speciálů a užijete si toho spoustu. My se uslyšíme opět zítra ve 3 a já se na vás budu těšit. Přichystaný mám další lupeny na Hrady.cz a další skvělá témata. Tak se zítra slyšíme, mějte se krásně a zatím čau!

0: another.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.
3: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pozor, mezi Svijany a Svijanským újezdem. Probíhají tady práce na vozovce, provoz na místě je řízen Kyvadlově a v Turnově v Nádražní ulici probíhá rekonstrukce vozovky. Na místě je řízen provoz jedním jízdním pruhem, tak na to myslete. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.

0: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
1: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
2: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
3: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
2: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
4: Náplně hned.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Mirá.
5: Rybičky. Hrady CZ. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mátáče.
6: Migové.
5: Harley.
6: Xindle X.
5: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mátáče za podpory Hit Rádia Kontakt.
7: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
8: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
9: Již 33 let držíme tempo i správný směr. Recuper Sichrov. Moderní technologie, chytré inovace, úsporná a ekologická řešení.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Nákupy školních a výtvarných potřeb jsou v plném proudu. Navzdory slevám musí rodiče sáhnout hluboko do kapsy. Zhruba 40% domácností odhaduje školní výdaje na více než 3000 korun. Oproti loňsku zdražily hlavně výtvarné potřeby, sešity a aktovky. Fakultní nemocnice by mohly společně nakupovat drahé zdravotnické přístroje. Získaly by lepší ceny. Po schůzce s premiérem a řediteli nemocnic to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Jeho rezort má teď lepší představu o tom, jaké stroje bude nutné v dalších letech pořídit. Nákupy bude koordinovat. Příprava dálnice D35 Českým rájem je opět na začátku. Ředitelství silnic a dálnic musí znovu nechat posoudit dopady stavby na životní prostředí v cenném území. Původně měla stavba začít v roce 2029, teď se posouvá o 7 let. Generální ředitel společnosti Radek Mátl.
13: Dříve než v roce 2029 my se nedostaneme k tomu, abychom byli rozhodnuto o variantě. To znamená, teď nás čeká fakt 2,5 roku proces, nový EIA, posuzování, výběr varianty, pak teprve projektování, výkupy pozemků. Takže za mě 2033 je velmi optimistický termín, já si myslím, že to bude ještě později.
12: O silnici 1/35, která zlepší spojení mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem, se diskutuje už čtvrt století. České volejbalistky v Brně odehrají čtvrtý zápas a základní skupiny na domácím evropském šampionátu. Od 19 hodin budou jejich soupeřkami Ukrajinky, které mají aktuálně o 2 body méně. Češky jsou druhé za srbskými favoritkami.
14: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
12: Teplejší noc s velkou oblačností, místy déšť, zejména v Čechách, na jihu a jihozápadě může být kráno polojasno. Nejnižší teploty 15 až 11, zítra dopoledne pod mrakem, občasný déšť nebo přehánky, no a během odpoledne a večera pak čekáme ubývání mraků. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu do 25.
15: Krásný večer, je tady 6. hodina, s vámi Kateřina Pechová a samozřejmě startuje Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Doufám, že jste ready, protože budeme startovat s naprostou ikonou popu.

prostě Metallica, The Unforgiven, posloucháte Hit Radio. Přeju vám krásný večer a možná si ho uděláte ještě krásnější, protože moc hezký číslo tady máme. Prosím vás, víno v Evropě pijeme už 6000 let. 6000 let, to je neuvěřitelný. Jeden z nejlepších vynálezů lidstva je náš blízký přítel, díl než třeba bronz a železo. To je jako fantastický. Není náhodou podle mě, že v podstatě až v té době se celá lidská civilizace pohnula pořádně kupředu, jo, protože pojďme si říct, po pár skleničkách vína máme prostě takový iniciativní nápady a jsme takový aktivnější, tak na to prosím myslete, hlavně to nepřehnat, jo? Ale těch 6000 let to by se mělo oslavit. Minimálně těmi nejlepšími hity Sandra a

0: Prince a Mamma Mia. Posloucháte Hit Radio. Přeju krásný úterní večer, díky, že jste si nás vybrali jako svoje parťáky. Spolu si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a už za chvilku, třeba Vangelis, taky Moloko, nebo... Bryan Adams a jeho Summer of 69. Tak nikam nechoďte.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirář.
1: Rybičky. Hrady.cz. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mátáče.
2: Mikové.
1: Harley.
2: Single X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mátáče za podpory Hit Rádia Kontakt.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
9: Profesionální a spolehlivá správa vaší nemovitosti, to je okresní stavební bytové družstvo Kamenická. OSBD Kamenická.cz.
10: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
11: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
12: Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a Jakeu.
13: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
14: No jistě.
13: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
14: No jistě.
13: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
14: No jistě.
13: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

Call the Time is Now. Posloucháte Hit Radio. No, velice zajímavý číslo tady mám. Prosím vás, už údajně víme, kolik ročně umíme ušetřit. Jo. Každý Čech prý ušetří ročně 43 tisíc korun. V průměru teda, jo, v průměru, prosím vás. Největší motivací pro nás údajně je doba důchodu, samozřejmě pač nevíme, jak bude vypadat důchod, jestli se ho dožijem vůbec, jo, nebo tak. 43 tisíc. Já mám takový pocit, že někdo spoří za mě. Prosím vás, jestli spoříte za mě, tak to dělejte hodně poctivě, jo. Já se potom ozvu, až přijde ten čas. No, tak vy, co vám to opravdu jde, gratuluju, užívejte si to za nás všechny ostatní. Já posílám další hity Žentu a Proklínám. Jdem na to.

0: Life is life, Opus s námi na Hit Radio. Přeju krásný, pozitivní, ideálně usměvavý úterní večer. Spolu cestujeme časem pomocí těch nejlepších hitů z 80., 90. a milénia. No a už za chvilku, třeba tenhle fantastický song. Ten její hlas, to není možný. Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Už za malou chvilku.
1: Každý den přináší nové výzvy.
2: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
1: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
2: Více na práce Ontex.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Bydlet o úroveň výš?
6: Můžete i vy.
5: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
6: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
5: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
6: Rezidence Level 21.cz.
7: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
8: KB Car, Generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
9: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
10: Pikle? Ale ne, pikl.
9: Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
11: Prázdniny to balí, ale léto ještě zdaleka ne. Nechte přípravy na pondělí. Je tady

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a JQ.
3: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
4: Ano, na webu lksobě.cz.
3: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
4: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
3: Liberecký kraj sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Krásný večer, 7:00 je tu. Doufám, že máte krásný úterý. Další hity k tomu teď Ice MC.
8: Rock the flock around the clock non-stop as our till ya.

Erasure, A Little Respect, posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem a krásnou oslavu rajčat přeju. Ano, ve španělském Buñolu, prosím vás, probíhá tradiční La Tomatina, festival, při kterém po sobě lidi hromadně házejí rajčaty. Mám pár kamarádů, co tak strašně nesnášejí rajčata v jídle, že by tenhle festival naprosto zbožňovali. Původně to začalo v roce 1945 mezi mladými lidmi, nastala se z toho tradice, takže do ulic se dneska navezou desítky tun rajčat a tak do hodinky je tam totální rajská bitva. Jako trošku plejtvání, ale víme, že rajčat bývá strašně moc a už to pak nikdo nechce, to už je jak cuketa trochu. Tak si jenom říkám, jak by to vypadalo v Česku? Jako s čím bychom házeli my? Cuketama by to podle mě bolelo, to není dobrá volba. Tak leda třeba bramborovým salátem, no. Akorát do druhé ruky bychom potřebovali řízek, aby to mělo trochu balans. No Name a Věčnost právě teď do uší.

0: Radiem, tohle je Cyndi Lauper a That's What I Think. Krásný úterní večer přeju vám všem, co jste s námi. My si spolu dáváme takovou cestu časem, že jo, to je jasný prostě. Za těma nejlepšíma songama z 80., 90. a milénia. A to je prostě samej poklad, jo. Za chvilku třeba Everything But The Girl, taky Scorpions a Wind Of Change. Nádherná věc. No a taky tohle. Come on Eileen a Dexys Midnight Runners už za chvilku, tak buďte s námi.
1: Šrotramš, to je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš, výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš, to je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš, Česká Lípa, Sosnová. Když vrak musí na onen svět, šrot@ramš.cz.
2: Festival Hrady.cz na Bezdězu. Poslední prázdninový víkend. Danlanda, MIG21, Miraj, Tomáš Klus a další. Festival Hrady.cz na Bezdězu.
3: Autodoprava Hlavatý. Kontejner přistavíme. Fekálie vyvezeme. Kanalizace vyčistíme. S námi bez řečí. Odpady@hlavatý.cz.
4: Zábava pro celou rodinu pod jednou střechou.
5: Centrum Babylon.
6: Největší krytý zábavní park v České republice. Centrum Babylon.cz.
7: Spolehlivé technologie pro obce, firmy i domácnosti. Technologie, které dávají vodě nový život. Více na bmto.cz.
8: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.

Sands a Wind of Change na Hit Radio. Přeju krásný večer. A prosím vás, můžete mi říct, co mají ty želvy za problém? Želva. Kliďas, že jo. Pomalu chodí, jo, pohoda. Domeček si musí nosit sebou, jak je lína. No hele, vůbec ne. Tak my jsme tady v Česku jenom za poslední, podle mě, 14 dní řešili dva útěky želv, jo. No a teď si představte, že jedna želva, Molly se jmenuje, je to africká želva, a žije v Kanadě, jako domácí mazlíček. No a ta se na konci července taky vydala do světa, jo. Samozřejmě začalo být divn, když návštěvníci místní přírodní rezervace hlásili výskyt africké želvy, pač ta se tam prostě normálně vůbec nevyskytuje. No a tak se po 14 dnech podařilo tuhle bláznivou želvu vystopovat a vrátit ji majitelům. Ona za ty dva týdny ušla 20 kiláků. To jako na želvu s těma pidinožičkama vůbec není málo. Já se trošku bojím, jestli teď želvy neplánujou nějaký ďábelský plán, protože jako opravdu začínají utíkat. Tak prosím vás, jestli máte doma želvu, koukněte na ní. Jestli ta malá potvora náhodou nespřádá ďábelský plán, jo? A když tak, ať vám práskne i svoje komplice. Paolo a Čaram.

0: Heart a Fergal Sharky, posloucháte Hit Radio. Krásný večer s Hit Radiem Classic, to znamená to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No čekají nás třeba Tears for Fears, taky Annie Lennox. A k lepšímu úterý, taky Reddy Kirken.
1: Doposud jsem nepoznal, je to trest, že velmi vzácný dár.
0: Ty jsou prostě skvělý vždycky. Song poslední dobou už za chvilku do uší. Hit Radio.
2: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
3: Pyžamko s jednorožcema.
2: Máme.
3: Bundu a sovčelky s kočičkama.
2: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
3: Tepláčky, tyhle mám děravý.
2: Máme tyhle s dvojitými koleny.
3: A hlavně méně.
2: Neboj, máš ho už v batůšku.
3: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
2: Pyžamka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Uši to v Liberci.
4: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. Chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
5: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu, garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
6: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax.

0: Tenax, efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
1: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
4: I'm Nicki Minaj.
5: Hey, this is John Legend.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
1: Soubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firmanazážitky.cz.
5: Co říkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej! Nejsem osel.cz.
6: Hezký večer, 8 hodin s vámi Kateřina Pechová a samozřejmě dál to nejlepší z 80., 90. a milénia.
7: No a tohle, to už je Britney Spears. Baby, one more time.

dohrává v éteru Hit Rádia. Krásný večer všem. Tam máme chvíli po 8 hodině. Před chvílí zapadlo slunce, dneska ve 20.01. A mám pro vás smutnou zprávu. Ano, to je letos naposledy, co slunce zapadlo po 8 hodině. Je to strašný, ale je to tak, dámy a pánové. Od zítřka už se to začne před 8, jo? A v podstatě do tohohle stavu se dostaneme opravdu až příští rok. No, tak doufám, že jste připravený na dlouhý, temný večery při svíčkách, nějakých hezkých filmech samozřejmě. Ona je to romantika, ale přece jenom ráno za tmy, večer za tmy, už je to tu zas. No tak snad to vydržíme. Superman Lovers nám to určitě o něco zpříjemní.

0: Just the Girl právě teď v éteru Hit Rádia. Hezký večer. Přeju krásné úterý, za týden touhle dobou už budou vaše děti zjišťovat, co vám zapomněli oznámit, že si mají přinést. Ale hele, žádný stres, jo? To nemá smysl. Stres to akorát celý zhorší. Nádech, výdech, první týden bývá vždycky náročný, no pak už do toho zase vklouznete a budete dobrý. Přísahám, fakt. No a co můžu slíbit 100%, to jsou další hity. Za chvilku Shania Twain, Europe nebo...
1: Jednou ráno přišel vítr,
0: nebo buty jednou ráno, tak buďte s námi.

0: vyhrávej muži.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

Slíbené buty a jednou ráno v éteru Hit Rádia, krásný večer. No, prosím vás, pokud se vám nic moc nechce, jo, tak v pohodě. Nemusíte, ale tady takový kousek motivace. Prosím vás, přesně dneska, ale v roce 1875, Matthew Webb přeplaval jako první člověk Lamanšský průliv. No, trvalo mu to krásných 22 hodin. To je šílený. Představte si, že plavete 22 hodin v kuse. Mně stačí, když občas zapomenu si udělat při plavání pauzu a plavu třeba 8 minut v kuse a pak mám pocit, když vylezu ven, že na mě nefunguje gravitace, nebo teda, že funguje příliš mnoho. Tak prosím vás, asi nemusíte plavat nutně 22 hodin v kuse, ale třeba vás to namotivuje si dojít aspoň na chvíli zaplavat. Jo, pak si dáte hranolky, langoše a všechno bude fajn. Prostě ten balanc, to je naprostý základ života. Další hity k tomu právě teď.

0: Itálie, takhle na večer Richie Poverdy, Made in Italy v éteru Hit Radio. Přeju vám krásný úterý, díky, že jste si nás vybrali jako svoje společníky k večeru. Já se s vámi pro dnešek loučím, užijte si hezký zbytek večera. Spolu se slyšíme opět zítra ve 12 u srdcovek. Rozhodně stojí za to si to poslechnout, bude to opět nabitý. Budu se těšit, mějte se krásně a za chvilku třeba tohle. Janet Jackson, Together Again, taky Aha nebo Bahamen. Tak se mějte hezky, ahoj.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Comfort-group.cz
2: Hit Radio.

Hit Radio, když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Radiem. Hit Radio.

zuby so splný jsou. To znamená prý, že už musí.

0: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
1: Ano, na webu lksobě.cz.
0: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
1: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
0: Liberecký kraj sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: Každý den přináší nové výzvy.
3: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
2: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
3: Více na práce Ontex.cz.
4: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
5: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Rádio.

0: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
1: Ano, na webu lksobě.cz.
0: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
1: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: Každý den přináší nové výzvy.
3: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
2: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
3: Více na práce Ontex.cz.
4: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
5: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
6: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.

0: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
1: Ano, na webu lksobě.cz.
0: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
1: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
0: Liberecký kraj sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: Každý den přináší nové výzvy.
0: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
2: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
0: Více na práce Ontex.cz.
3: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
1: Ano, na webu lksobě.cz.
0: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
1: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: Každý den přináší nové výzvy.
3: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
2: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
3: Více na práce Ontex.cz.
4: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Rádio Kontakt.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
0: Hit Radio Kontakt.
4: Zlepši si náladu.
5: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty.